0: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
2: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
7: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
8: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
7: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
8: Jo, grill.
6: Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Billa klubu za 21,90. Billa.
10: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
11: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
12: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
11: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
12: Albert stojí za to jíst lépe.
13: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin.

0: Pro rýchlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
2: Nulka.
3: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
6: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
5: Po tu sousedovou přece.
6: Proč?
5: Ne, líbí se mi.
7: Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vlahá.
6: Mě už nemiluješ.
7: Ale miluju.
6: Ne.
7: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
8: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO Banka.
5: FIO.
9: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
10: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
11: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
12: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
0: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
12: Ne, vyprané v Pervolu.
0: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
13: Jdu si dát pauzu.
14: Dej si pauzu. Dej si KitKat. Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
15: Už žádný, mami, restartuj to.
16: Už se mi nesekne při penalti.
15: Už nespane, když pážíme s klukama.
14: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
17: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Byla klubu za 21,90. Byla.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
10: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
9: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
10: Albert stojí za to jíst lépe.
11: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
12: Kombinuje totiž sílu našich 5-micích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
13: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
14: Přemku? Jenom jsem z okresu.
15: Z Finančáku? Tomu nekvůli, ty fakt to, že zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
14: Přijde, jenom přijde. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
16: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
17: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
16: Fio.
18: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
19: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
20: Flexa, akučka a ta...
21: Křoviňák.
20: Klepeta.
22: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
23: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
24: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
25: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru. Nulka.
26: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete podestýlková vejce velikosti M za 74,90 a vídeňské minipárky různé druhy za 29,90. Lidl, to se vyplatí.
27: Hellmann's.
28: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
29: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně...

0: každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
3: Quiet, please. Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, měř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
4: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.

0: na třeba zítra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
2: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
3: Na to nezbylo. Řešit půjčku. To máš papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
2: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
3: Jo, grill.
4: Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve Velkoslevě Opávy a Brumík různé druhy jen za 5,90.
9: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Byla klubu za 21,90. Byla.
11: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
12: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
13: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
12: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
13: Albert stojí za to jíst lépe. Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
14: Už žádný, mami, restartuj to.
15: Už se mi nesekne při penaltě.
14: Už nespane, když páříme s klukama.
13: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
16: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
17: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
18: Nulka.
19: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
20: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
21: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
24: Tady mi všem to neposlete.
23: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
25: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
26: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
27: A
0: I want to break free.
1: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
4: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Byla klubu za 21,90. Byla.
1: Proč tu nakonec

0: nemáš tu kuchyň.
1: Na to nezbylo. A řešit půjčku, to máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
0: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
1: Jo, grill.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
2: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
6: Čemku? Jenom jsem z okresu.
7: Z Finančáku? Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
6: Přijde, jenom přijde. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
8: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
2: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
8: Fio.
9: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
2: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
9: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
2: Albert stojí za to jíst lépe. Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
10: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
11: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
12: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
13: Flexa, akučka a ta...
14: Šoviňák.
13: Klepeta.
15: V Uneho by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
2: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
16: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
17: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
18: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
19: Nulka.
20: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
21: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
23: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
24: Hellmann's.
25: Mm.
0: všechno je vedlejší.
24: Dej si to nejlepší. Hellmann's.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg a kanadské borůvky 125 gramů s aplikací za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, měř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
14: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.

Mam psu, mam

0: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
7: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
8: Na to nezbylo. Řešit půjčku, to máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
7: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
8: Jo, grill.
6: Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Byla klubu za 21,90. Byla.
10: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
11: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
12: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
11: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
12: Albert stojí za to jíst lépe.
13: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
14: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
15: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
16: Tady mi Čenka nepochvete.
15: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
17: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tyobanka. Pro všechny pozemské radosti.
18: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
19: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
20: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
21: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Jdu si dát pauzu.
25: I want to break free. God knows I want to
0: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
1: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
2: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
3: Nulka.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
25: Už žádný, mami, restartuj to.
26: Už se mi nesekne při penalti.
27: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.

0: Sorry.
1: No.

Vidím, jak mizí v minulosti, co jsme budovali. Cokoliv oproti tomu se zdá jak banalita. Mám pocit, že už to nezvládnu slepit dohromady. Yeah. Hádám, že musím zabít starý já, aby to nový mohlo jen tak volně lítat a žít. Co dělat, když už chlast nezabírá na to, abych vymazal z hlavy, co jsem nechal si vzít.

0: quiet, please.
1: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Měř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
2: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Byla klubu za 21,90. Byla.
4: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
5: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
4: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
5: Jo, grill.
6: Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík.
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
11: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
12: Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik bylo? A běhej, rozpohybost třeba.
10: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcií, fondů i ETF. FIO Banka.

0: všechny pozemské radosti.
1: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
2: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
1: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
2: Albert stojí za to jíst lépe.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
5: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
6: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
7: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
8: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
10: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Hele, nebyl to Fittipaldi?
12: Tak to bude divoká jazda.
11: No, ale zatím to tak nevypadá.
12: Tak skoro do boxu?
11: Hele, a je to vůbec on?
13: Jezdí jako skutečný Fittipaldi. Dej přednost vychutnávání. Targa.
14: Flexa a kučka a ta...
15: Šoviňák.
14: Klepeta.
16: V Uneo by vám rozumíme. Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
17: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
18: Ne, vyprané v Pervolu.
17: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
19: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
20: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
21: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
22: Hellmann's.
23: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

jsi byla ta, co říkala, chci něco víc. Jestli se chtěla bavit, tak mi to stačilo říct. Prstene ze zlata, diamant je takový, že se na ně chodí koukat domů za hladový. Baby, já se v klidu respektuju, že mě nechceš, ale když je pak vidí s jinou, není to reflex.

0: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
2: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Bila klubu za 21,90. Bila.
4: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Velké kombi s úspornými spalovacími motory pro rodinu i podnikání. Kia K4 Sportswagon. Již od skvělých 470 tisíc korun.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespane, než paříme s klukama.
6: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
5: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení.

0: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
1: Na to nezbylo. A řešit půjčku, to máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
0: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
1: Jo, grill.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco. Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Okay, mate, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
5: Hello, hello, it's Robbie Williams.
4: I brought something delicious.
5: Felix,

0: Start nákupy.
1: Za skvělou cenu získáte i vysavač ETA se sadou pro péči o zvířecí srst.
2: Ne, tam jedu.
1: Datart.
3: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
6: L'Oréal Paris uvádí.
7: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
6: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
7: Když září moje vlasy, zářím i já.
6: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
7: Vy za to stojíte.

0: quiet, please.
1: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Měř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
2: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Billa klubu za 21,90. Billa.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
6: Na to nezbylo. A řešit půjčku, to máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
5: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
6: Jo, grill.
7: Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: To je ta země zaslíbená.
9: A co budeme jíst, praotče?
8: Objednám košík.
10: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
11: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
12: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
13: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
14: Ty máš vždycky něco v rukávu.
15: Mám M-Bank.
13: M-Bank. Velká malá vítězství.
16: Důležitý den pro vaše blízké, ale vám všechno padá s rukou kvůli bolesti? Krém Dolgit vám může pomoci. Dolgit, ten zlatý krém z lékárny, působí lokálně proti bolesti a zánětu. A tak může Dolgit krém zlepšit pohyblivost. Německá kvalita za dostupnou cenu. Dolgit krém, váš expert proti bolesti.
17: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
18: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
17: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
18: Albert stojí za to jíst lépe.
19: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový jar 30%.

0: 5-minutový zázrak.
1: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30 Minute Miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
4: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
5: Hele, 1, 2, 3, 4, 5, kolik jich bylo? A běhej, rozpohybost třeba.
6: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcí, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
7: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
8: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
9: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
10: Nulka.
11: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
12: Už žádný, mami, restartuj to.
13: Už se mi nesekne při penalti.
14: Už nespane, když páříme s klukama.
11: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
3: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
15: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.

napsal papír. Peza. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

Večer sa zbalem, pojedu do Londýna, odkud se vždycky vrátím jiná, kde jsme byli už tolikrát. Občas deště

0: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc než si myslíte.
1: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
2: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tenalid. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Tena. Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
4: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
5: Allegro!
4: Allegro! To musím také vyzkoušet!
5: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
4: A mají i tuhle megatelku.
6: A věci do školy. A ještě něco?
4: Skoro všechno, tenhle kanon! A co hudební nástroje?
7: Allegro. Volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
8: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
9: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
10: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
11: Trápilo mě svědění a pálení.
12: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
10: Dokonce i sex se stal bolestivým.
11: Vagisan zafungoval okamžitě.
10: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
12: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
13: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
14: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
15: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
16: Ascorvita. To je imunita na prvním místě. Komplexní

0: podpora imunity s vitaminem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
1: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
2: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
3: Pro každou výzvu, pro každý den, magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
4: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
5: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Moniku Bagárovou,
8: Jakuba,
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Mikýř,
8: Tereza,
9: Maškova,
8: René Dan,
9: Monika Tymkova,
8: Petr,
9: Švancara,
8: Martin,
9: Hrana.
10: Jsme přátelé?
11: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
12: Nálikový látky až po samotným přelnu.
13: Správně, jsi šikulka.
14: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
15: Pojďte se podívat.
16: Dej do ní svoji nabíječku.
17: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
18: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
19: Očko tě zve do kina.
15: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
20: My ten klíč k portálu najdeme.
21: No, páni.
20: Existuje?
22: Vítejte, čera nás tam hodí. Rychlý démon.
23: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Teď hádám já. Je to daleko?
2: Celkem jo.
1: A už jsme tam někdy byli.
2: Mm-hmm.
1: Ale tudy jedeme prvně.
2: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
3: Nová Škoda Epiq s dojezdem až 440 kilometrů. Pro vaše epické zážitky.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
5: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. HT dveře a máte klid.
6: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
7: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma.
8: Žijeme to s vámi.
9: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
8: Jasněčka!
9: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
10: Co si vezmu na sebe?
11: Zalando.
12: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
13: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
14: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
15: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
10: Ah, to byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
16: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
17: Allegro!
16: Allegro! To musím také vyzkoušet!
17: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
16: A mají i tuhle megatelku.
18: A věci do školy. A ještě něco?
16: Skoro všechno, tenhle kanón!
19: A co hudební nástroje?
20: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
21: OK, všichni jdeme na to.
22: Pojďme mluvit o vlasech.
23: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
22: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
23: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptik, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
24: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
25: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
24: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
26: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
3: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena LED. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
4: Očko tě zve do kina.
5: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
6: Páni, my ten klíč portálu najdeme.
5: No, páni.
6: Existuje?
7: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Monikuba Gárovou,
8: Jakuba,
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Mikýř,
8: Tereza,
9: Maško,
8: René Dan,
9: Monika Tymková,
8: Petr,
9: Švancara,
8: Martin,
9: Hrada.
10: Jsme přátelé?
11: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
12: Návykový látky až po samotným přilnu.
6: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
14: Pojďte se podívat.
15: Dej do ní svoji nabíječku.
16: Tohle je show, tohle byste ukrauze neslyšeli.
17: Koťák Live, nabušená talk show, už za chvíli na očku.

up, dig it up, mine. Pick it, dig it,

0: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
1: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
4: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
5: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
6: Allegro!
5: Allegro! To musím také vyzkoušet!
6: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
5: A mají i tuhle megatelku.
7: A věci do školy. A ještě něco?
5: Skoro všechno, tenhle kanón!
8: A co hudební nástroje?
9: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
10: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
11: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
12: Nulka.
13: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
14: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
15: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
16: Trápilo mě svědění a pálení.
17: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
15: Dokonce i sex se stal bolestivým.
18: Vagisan zafungoval okamžitě.
15: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
17: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
19: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
20: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
21: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
22: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
21: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
22: Albert stojí za to jíst lépe.
23: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
24: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord, vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.

Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. AT Zit Paráda na Očko Star.

Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné.

0: šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
1: Jasněčka!
0: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady. Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
3: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A
4: skonábytek. Žijeme to s vámi.
5: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
6: Umí to lítat?
7: Ne.
6: Máme to teď s sebou?
7: No jasně.
6: Zabírá to hodně místa?
7: Naopak, nabízí.
8: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
9: Co si vezmu na sebe? Zalando.
10: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
11: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
12: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord, vyzkoušejte vzorky zdarma. Tena.
13: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
14: A dělají to taky ostatní?
13: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
15: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
16: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
17: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
18: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
19: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
8: OK, všichni, jdeme na to.
10: Pojďme mluvit o vlasech.
3: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
10: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
3: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
4: Proti nezvaným hostům. Proti požáru. Proti hluku. Háte dveře. A máte klid.
9: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
11: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
1: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
14: Allegro!
1: Allegro! To musím také vyzkoušet!
14: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
1: A mají i tuhle megatelku.
20: A věci do školy. A ještě něco?
1: Skoro všechno, tenhle kanon!
21: A co hudební nástroje?
22: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.

0: přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza
1: Mašková,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr
1: Švancara,
0: Martin
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
0: A dej do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
1: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Tena.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
3: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
4: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
5: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc než si myslíte.
6: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
7: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
8: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
11: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
12: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
13: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru. Nulka.
14: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
15: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
16: Trápilo mě svědění a pálení.
17: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
15: Dokonce i sex se stal bolestivým.
18: Vagisan zafungoval okamžitě.
15: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
19: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití. Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
20: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
21: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
22: Allegro!
21: Allegro! To musím také vyzkoušet!
22: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
21: A mají i tuhle megatelku.
23: A věci do školy. A ještě něco?
21: Skoro všechno, tenhle kanon!
22: A co hudební nástroje?
24: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.

čáda věděl, Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém, klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno, dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.

0: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Hele, nebyl to Fittipaldi?
2: Tak to bude divoká jazda.
1: No, ale zatím to tak nevypadá.
2: Tak skoro do boxu?
1: Hele, a je to vůbec on?
3: Jezdí jako skutečný Fittipaldi. Dej přednost vychutnávání. Targa.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
5: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
6: Jasněčka!
5: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
7: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
8: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
9: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku, háte dveře a máte klid.
10: Objednejte si háte dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
11: Teď hádám já. Je to daleko?
12: Celkem jo.
11: A už jsme tam někdy byli.
12: Mm-hmm.
11: Ale tudy jedeme prvně.
12: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
9: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
13: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma.
12: Žijeme to s vámi.
14: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
15: OK, všichni, jdeme na to.
16: Pojďme mluvit o vlasech.
17: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
16: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
17: Potřebuji účes, který vydrží.
18: Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
19: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
20: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
21: Začali jste s renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgiten zlatý krém z lékárny působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
22: Co si vezmu na sebe? Zalando.
23: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
24: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
25: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
26: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat.
0: Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
1: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
0: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bagárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
2: Tereza,
3: Maško,
2: René Dan,
3: Monika Tymková,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrano.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
6: Nájkový látky až po samotným přelnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
9: Pojďte se podívat.
10: Dej do ní svoji navíječku.
11: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
12: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: camera juice.
1: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
3: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
4: Allegro!
3: Allegro! To musím také vyzkoušet!
4: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
3: A mají i tuhle megatelku.
5: A věci do školy. A ještě něco?
3: Skoro všechno, tenhle kanón!
6: A co hudební nástroje?
7: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
8: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
9: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
10: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lid. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
11: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
14: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
15: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
16: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
17: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
18: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
19: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
20: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
0: Nulka.
21: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
22: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
23: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
24: Trápilo mě svědění a pálení.
25: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
23: Dokonce i sex se stal bolestivým.
26: Vagisan zafungoval okamžitě.
23: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
27: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
28: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.

0: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc než si myslíte.
1: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
2: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
1: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
5: Jasněčka!
4: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
6: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. A
7: skonábytek. Žijeme to s vámi.
8: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
9: Co si vezmu na sebe?
10: Zalando.
11: Umí to lítat?
12: Ne.
11: Máme to teď s sebou?
12: No jasně.
11: Zabírá to hodně místa?
12: Naopak, nabízí.
13: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Byla klubu za 21,90. Byla.
15: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
16: A dělají to taky ostatní?
17: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
18: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
19: Thank you.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
2: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
3: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
4: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
5: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
6: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
7: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena LED. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Tena.
8: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
9: Datart nákupy. Dokonalý zážitek z pohodlí gauče vám dopřeje televize TCL za super cenu.
10: Hned tam jedu.
9: Datart.
11: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
12: OK, všichni, jdeme na to.
13: Pojďme mluvit o vlasech.
14: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
13: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
14: Potřebuji účes, který vydrží.
15: Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
16: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

Nikdy jsem nechtěl bavit davy, ale některé věci nejdou zastavit. Některý věci nevím, jak se staly, ale nejde se otočit, když na cestě seš. Jedu domů, sedím v zadní řadě, píšu tenhle

Svedli musíš zažít, režim nerušit, teď se mi daří, ey. Pořád jsem hladovej a nevím, jestli mladý, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem je pořád spousta lidí, ale

0: To je mega dobrý. A víš, co ještě dobrý? Tam ten výhled, kámo. Vidíš ty hory, kámo? Vidím. A vidíš ten vítr, kámo?
1: Cítím. Tak, dívej se, jak mi...

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc než si myslíte.
1: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
3: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
4: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
5: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
6: Allegro!
5: Allegro! To musím také vyzkoušet!
6: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
5: A mají i tuhle megatelku.
7: A věci do školy. A ještě něco?
5: Skoro všechno, tenhle kanón!
8: A co hudební nástroje?
9: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
10: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
11: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
12: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
14: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
15: Trápilo mě svědění a pálení.
16: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
14: Dokonce i sex se stal bolestivým.
17: Vagisan zafungoval okamžitě.
14: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
18: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
19: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
10: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
19: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
10: Albert stojí za to jíst lépe.
12: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
4: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí.

0: Deko doma. Pohodlí, co pohladím.
1: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord. Vyzkoušejte vzorky v pohledu. Tena.
2: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
3: Nulka.
4: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
5: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
6: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Monikuba Gárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Mikýř,
7: Tereza,
8: Maško,
7: René Dan,
8: Monika Tymková,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrana.
9: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
11: Návykový látky, až moc sadno tím přilnu.
12: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
14: Pojďte se podívat.
15: Dej do ní svoji nabíječku.
16: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
17: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
18: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
19: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Teď hádám já. Je to daleko?
2: Celkem jo.
1: A už jsme tam někdy byli.
2: Mm-hmm.
1: Ale tudy jedeme prvně.
2: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
3: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
5: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. HT dveře a máte klid.
6: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
7: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma.
8: Žijeme to s vámi.
9: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
10: Co si vezmu na sebe?
11: Zalando.
12: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
13: Jasněčka!
12: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
14: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
15: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
14: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
16: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
17: OK, všichni, jdeme na to.
18: Pojďme mluvit o vlasech.
19: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
18: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
19: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
20: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 000. A ikonické Berlingo ke svým

0: Třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
1: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
2: Každý rodič umí něco jedinečného. Mama. Mluvit dětskou řečí.
3: To umí maminka.
4: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
2: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
5: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
6: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
7: Allegro!
6: Allegro! To musím také vyzkoušet!
7: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
6: A mají i tuhle megatelku.
3: A věci do školy. A ještě něco?
6: Skoro všechno, tenhle kanón!
8: A co hudební nástroje?
9: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
10: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lid. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Tena.
11: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
12: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
13: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrada.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
0: Nech do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: dig it up, mine. Pick it, dig it, mine.
1: Farming.

0: Mami, ja mam mega hlad.
1: Rybičková.
2: Diana Mia.
3: Jednoduše skvělá.
0: Diana Mia.
4: Ochutnejte speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro salám s vlašskými nebo lískovými ořechy za 69,90. Francouzskou bagetu jen za 4,90. A sýr Oval Classic jen za 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
6: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak... Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
7: Mít malé sny nestačí.
8: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
9: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
10: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
11: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
12: Datart nákupy. Za skvělou cenu získáte i vysavač ETA se sadou pro péči o zvířecí srst.
13: Ne, tam jedu.
12: Datart.
14: Seven Days okolo Orea.
15: Oreo uvnitř Seven Days?
14: Cože?
15: Je to Oreo uvnitř nebo Seven Days croissant zvenku? Nový Seven Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
16: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
17: A to není běžný?
16: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
18: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
19: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
20: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
21: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
22: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
23: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
24: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
3: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete podestýlková vejce velikosti M za 74,90 a vídeňské minipárky různé druhy za 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Očko tě zve do kina.
6: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
7: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
8: No, páni.
7: Existuje?
9: Vítejte, čara nás tam hodil. Rychlý démon.

0: šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
1: Jasněčka!
0: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
2: V Tetě je extra várka slev. 2+1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogérie Teta.
3: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
4: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
5: Ahoj, mami.
6: Dobrý den.
5: Gianna Mia.
7: Gianna Mia.
8: Jednoduše skvělá.
7: Gianna Mia.
9: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
10: Ty máš vždycky něco v rukávu.
11: Mám M-Bank.
9: M-Bank. Velká malá vítězství.
12: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
13: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
14: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
15: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
16: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
17: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí.

0: malý pokoj nestačí.
1: Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
3: Nákupy. Dokonalý zážitek z pohodlí gauče vám dopřeje televize TCL za super cenu.
4: Hned tam jedu.
3: Datart.
5: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
8: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
10: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
11: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba stavebnice Lego jako kytici 6 kvetoucích slunečnic nebo závodní helmu Lewise Hamiltona. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
12: 7 Days okolo Oreo.
13: Oreo uvnitř 7 Days? Cože? Je to Oreo uvnitř nebo 7 Days croissant zvenku? Nový 7 Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
14: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
15: Přivítejte Adama Mišíka,
16: Monikuba Gárovou,
15: Jakuba,
16: Rybo,
15: Tomáše Zástěru,
16: Mikýř,
15: Tereza,
16: Maškova,
15: René Dan,
16: Monika Tymkova,
15: Petr,
16: Švancara,
15: Martin,
16: Hrana.
15: Jsme přátelé?
17: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
18: Návykový látky až po samotným přilnu.
19: Správně, jsi šikulka.
20: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
16: Pojďte se podívat.
15: Abych do ní svoji nabíječku.
16: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
21: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady. Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
1: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
2: Nákupy. Za skvělou cenu získáte i vysavač ETA se sadou pro péči o zvířecí srst.
3: Hned tam jedu.
2: Datart.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
8: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
9: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
10: Zdraví začíná v malých návycích.
11: Tak jim to nandej.
12: Provedu.
10: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
12: Vzlet povolen. Přepínám.
10: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
14: Proti nezvaným hostům. Proti požáru. Proti hluku. Háte dveře. A máte klid.
15: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.

0: Užitkové vozy Peugeot se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
3: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Já ti nevím.
6: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
7: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
6: Dobrý den. Jste tu dlouho?
7: Už přes 20 let.
8: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
9: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
10: Ano. Ano. Ano.
9: A tohle?
10: Mm-hmm.
9: A tohle?
11: Ano.
12: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: A tohle?
10: Ano.
12: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
13: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Timková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
0: Nech do ní svoji navíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

$1 billion. The question is, who let the dogs out?

0: létě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogérie Teta.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
5: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
6: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba sluchátka Alza Power pro dokonalý poslech nebo výkonnou powerbanku, co nabije i notebook. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
8: Jasněčka!
7: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
6: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
7: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
8: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
9: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical pomáhá.

0: pomáháme vám vidět lépe.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. A Skol
3: nábytek. Žijeme to s vámi.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
6: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
9: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
10: Přemku? Jenom jsem z okresu.
11: Z finančáku?
12: To bude kvůli ty faktuře zahnuj.
11: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
10: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel nikde politově, no.
13: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
14: Abyste neměli ve financích holubník, je tady FIOBANKA. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
13: FIO.
15: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.

Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: on the spot there.
1: Hmm?
2: Oh, you guys. Oh, my God.

0: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: Thank you.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
1: Právě teď ve Velkoslevě Opávy a Brumík různé druhy jen za 5,90.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
8: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
9: Jasně. Bezkontaktně.
8: No vidíš, funguje to.
9: Co to je?
8: Platební brána na poplatky za průjezd.
9: Vždyť to je moje cesta.
8: Moje.
9: Koupil jsem ji.
10: A co tady blbnete?
9: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
8: Ale že jste to vy. Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
1: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
8: Jo.
11: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
12: Mami, já mám mega hlad.
13: Rybičková.
14: Diana Mia.
15: Jednoduše skvělá.
16: Diana Mia.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v Megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
2: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
3: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
4: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen, nechte horečku a bolest na nás.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
2: Allegro!
3: Allegro! To musím také vyzkoušet!
2: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
4: A mají i tuhle megatelku.
5: A věci do školy. A ještě něco?
3: Skoro všechno, tenhle kanon!
6: A co hudební nástroje?
0: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků.

0: z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
1: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaž perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: V Tetě je extra várka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogerie Teta.
4: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
5: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
6: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
7: Jasněčka!
6: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
8: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gup se slevou třeba, stavebnice Lego jako kytici šesti kvetoucích slunečnic nebo závodní helmu Lewise Hamiltona. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
9: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
6: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
7: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
8: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
9: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
10: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
12: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
13: Datart nákupy. Dokonalý zážitek z pohodlí gauče vám dopřeje televize TCL za super cenu.
14: Hned tam jedu.
13: Datart.
15: Čemku? Jenom jsem z okresu.
16: Z Finančáku?
17: Tomu nekvůli ty faktuře zahnuj.
16: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
15: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel nikde politvě, no.
18: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
19: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
18: Fio.
20: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
21: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
22: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Billa klubu za 21,90. Billa.
2: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
3: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
4: Hele, nebyl to Fittipaldi?
5: Tak to bude divoká jazda.
4: No, ale zatím to tak nevypadá.
5: Tak skoro do boxu?
4: Hele, a je to vůbec on?
6: Jezdí jako skutečný Fittipaldi. Dej přednost vychutnávání. Targa.
7: L'Oréal Paris uvádí.
8: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
7: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
8: Když září moje vlasy, zářím i já.
7: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
8: Vy za to stojíte.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
0: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
10: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie, dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
11: A to není běžný?
10: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
12: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
13: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
14: Vůně nespoutané vášně. Valentino.
15: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
17: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
18: Ref zná jednodušší způsob.
19: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
18: Non-stop čistý.
17: A svěží.
19: Nový Ref Color Auto Active.
20: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
21: 7 Days okolo Orea.
22: Oreo uvnitř 7 Days?
21: Cože?
22: Je to Oreo uvnitř nebo 7 Days croissant zvenku? Nový 7 Days Oreo croissant. Ochutnej ho sám.
23: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
24: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády, nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
1: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Užitkové vozy Peugeot se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
3: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
5: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
11: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
25: Přivítejte Adama Mišíka,
26: Moniku Bagárovou,
25: Jakuba,
26: Rybo,
25: Tomáše Zástěru,
26: Mikýř,
25: Tereza,
26: Maško,
25: René Dan,
26: Monika Timková,
25: Petr,
26: Švancara,
25: Martin,
26: Hrano.
25: Jsme přátelé?
27: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
28: Nálikový látky až po sadnutím přilnu.
29: Správně, jsi šikulka.
30: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
31: Pojďte se podívat.
32: Dej do ní svoji nabíječku.
33: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
34: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
35: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

party standard traky. Je a čauda, viděl Bosnu i z kope domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času jsem

0: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
4: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
5: Jasněčka!
4: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba sluchátka Alza Power pro dokonalý poslech nebo výkonnou powerbanku, co nabije i notebook. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
8: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
9: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
10: Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo?
11: A běhej, rozpohybost třeba.
10: No makej.
7: Investujte raději s odborníky. Do akcí, fondů i ETF. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
12: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
13: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
14: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma.
15: Žijeme to s vámi.
16: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
17: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie,
18: dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
19: A to není běžný?
18: No je, myslím ale asi jako ryba na kole.
20: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
21: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
22: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
23: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
24: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
25: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
26: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen, nechte horečku a

0: bolest na nás.
1: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M Bank.

0: mBank. Velká malá vítězství.
1: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
2: Allegro!
1: Allegro! To musím také vyzkoušet!
2: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
3: A mají i tuhle megatelku.
4: A věci do školy. A ještě něco?
1: Skoro všechno, tenhle kanón!
5: A co hudební nástroje?
0: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
1: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
6: Chceš jít parcelu na diskotéku? A kterou?
1: No tu sousedovou přece.
6: Proč?
1: Ne, líbí se mi.
7: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
6: Mě už nemiluješ.
7: Ale miluju.
6: Ne.
7: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
0: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
1: FIO!
8: Novinka v KFC. Kuřecí popcorn. Vyzkoušejte kuřecí popcorn nově i v megaboxu za 129 korun. Pouze v KFC.
9: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma.
11: Žijeme to s vámi.
12: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
14: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu ocává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
15: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
16: Už žádný, mami, restartuj to.
17: Už se mi nesekne při penaltě.
18: Už nespane, když páříme s klukama.
15: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
2: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
4: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád. Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
5: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.

DJs. Here we go.

0: Where you going, baby?
1: Teď je extra várka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogerie Teta.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
6: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
7: Jasněčka!
6: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
8: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba úzkou pračku Siguro s vrchním plněním nebo lednici Siguro pro déle čerstvé potraviny. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Byla klubu za 21,90. Byla.
11: Zdraví začíná v malých návycích.
12: Tak jim to nandej.
13: Provedu.
11: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
13: Vzlet povolen. Přepínám.
11: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Ano.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.

0: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
1: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
2: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
5: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: And you? What would you do for love? Miss Dior, eau de parfum, Dior.
9: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
10: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
11: Datart nákupy. Za skvělou cenu získáte i vysavač ETA se sadou pro péči o zvířecí srst.
12: Hned tam jedu.
11: Datart.

vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

basically all the time.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Bila klubu za 21,90. Bila.
1: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu pana Kota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Datart nákupy.
2: Dokonalý zážitek z pohodlí gauče vám dopřeje televize TCL za super cenu.
3: Hned tam jedu.
2: Datart.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
2: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
7: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
8: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
9: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku, háte dveře a máte klid.
10: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.

0: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
1: Zdraví začíná v malých návycích.
2: Tak jim to nandej.
3: Provedu.
1: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
3: Vzad povolen. Přepínám.
1: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Ochutnejte speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro salám s vlašskými nebo lískovými ořechy za 69,90. Francouzskou bagetu jen za 4,90. A sýr Oval Classic jen za 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
7: No jo, přišla na snídani.
6: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
7: Dobrý nápad.
6: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
7: Až 70%.
6: No, a to je pěkný. To je pěkný.
8: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg a kanadské borůvky 125 gramů s aplikací za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
2: And you? What would you do for love? Miss Dior, Eau de Parfum, Dior.
3: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

teď je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou kosmetiku. Třeba na beauty.

0: Ty of Joseon, Biodance, Roundlab, Dr. Altea a další. Drogérie Teta.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
5: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
6: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba sluchátka Alza Power pro dokonalý poslech nebo výkonnou powerbanku, co nabije i notebook. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
8: Jasněčka!
7: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Bila klubu za 21,90. Bila.
10: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
11: Konec.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
8: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
9: A dělají to taky ostatní?
10: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
12: Datart nákupy. Za skvělou cenu získáte i vysavač ETA se sadou pro péči o zvířecí srst.
13: Hned tam jedu.
12: Datart.
14: And you? What would you do for love? Miss Dior, Eau de Parfum, Dior.
15: Zdraví začíná v malých návycích.
16: Tak jim to nandej.
17: Provedu.
15: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
17: Vzhled povolen, přepínám.
15: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
18: Zavádíme nový pojem nulkání.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Thank you, everybody. Thank you for dancing with us. Yes, sir.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

Boston.

Thank you.

0: nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Billa klubu za 21,90. Billa.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Thank you.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě opávy a brumík různé druhy jen za 5,90.
6: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
7: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
8: Zdraví začíná v malých návycích.
9: Tak jim to nandej.
10: Provedu.
8: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
10: Vzlet povolen, přepínám.
8: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu Hobby Marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.

0: Užitkové vozy Peugeot. Se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Využijte šanci na posledních 200 kusů modelu Peugeot Boxer za mimořádných 499 000 korun bez DPH.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete podestýlková vejce velikosti M za 74,90 a vídeňské minipárky různé druhy za 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku, háte dveře a máte klid.
3: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
4: Já ti nevím.
5: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
6: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
5: Dobrý den. Jste tu dlouho?
6: Už přes 20 let.
7: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Proklid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.

0: And you? What would you do for love? Miss Dior, Eau de Parfum, Dior.
1: Ochutnejte speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro salám s vlašskými nebo lískovými ořechy za 69,90. Francouzskou bagetu jen za 4,90. A sýr Oval Classic jen za 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
4: Datart nákupy.
5: Dokonalý zážitek z pohodlí gauče vám dopřeje televize TCL za super cenu.
6: Hned tam jedu.
5: Datart.
7: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Moniku Bagárovou,
8: Jakuba,
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Mikýř,
8: Tereza,
9: Maško,
8: René Dan,
9: Monika Timková,
8: Petr,
9: Švancara,
8: Martin,
9: Hrano.
10: Jsme přátelé?
11: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
10: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
12: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
9: Pojďte se podívat.
8: Dej do ní svoji nabíječku.
9: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
14: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
15: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

everyone.

0: Teď je extravárka slev. 2 plus 1 zdarma na celou značku Old Spice v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Nově ušetříte za velká balení prostředků na praní a mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Drogerie Teta.
1: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
2: Jasněčka!
1: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
5: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba sluchátka Alza Power pro dokonalý poslech nebo výkonnou powerbanku, co nabije i notebook. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Tady jsme!
11: Oh. Trosečník, který není spocený.
12: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
13: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
14: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
15: Mít malé sny nestačí.
16: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
17: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
18: Představ si, že když mám jako malý podnikatel malou spotřebu energie,
19: dostanu od Centropolu nižší cenu za megawatt hodinu.
20: A to není běžný?
19: No je. Myslím, ale asi jako ryba na kole.
21: Rybu na kole máme. Přejděte k nám.
22: A nebo přejděte k nám. Pro malé podnikatele s nízkou spotřebou elektřiny nebo plynu máme nízký tarif s nízkou cenou. Centropol.
23: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Byla klubu za 21,90. Byla.
24: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.

0: Ministerstva vnitra. 211.
1: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
2: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
3: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
4: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza,
6: Maško,
5: René Dan,
6: Monika Tymková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrana.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
9: Nálikový látky až po samotným přelnu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
12: Pojďte se podívat.
13: Dej do ní svoji navíječku.
14: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
15: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.

utíkám, budeš štít, tam, kde budou všechny rána slunečný, kde cokoliv chceš, to můžeš mít, a všechny krizi věci jsou tam skutečný. V puse brčko, v ruce slunečník, s planetama tam hrajeme kulečník, je milion míst, kam můžeš jít, ale to je zbytečný. Tak mi řekni, kde to vás, nestojím tady, pojď se mnou, nám nikdo nic nezakáže, tady nám nikdo nic nezakáže.

Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

Pořád se ptala, kdy už přijdu domů. Nechápala, že už nemám tam věci. Nutila mě zase dojít k tomu, být jako pták zavřený v kleci. A teď se diví a teď mi volá, asi čeká, že změním svoje slova. A pak se

0: Trosečník, který není spocený?
1: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
2: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
3: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: L'Oréal Paris uvádí.
2: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
1: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
2: Když září moje vlasy, zářím i já.
1: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
2: Vy za to stojíte.
3: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
4: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
5: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
8: Okay, man, gotta go. I'm off to a celebrity dinner party.
9: Hello, hello, it's Robbie Williams.
8: I brought something delicious.
9: Felix,

0: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
1: Takže vás nesvědí hlava?
0: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
2: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Avokádo při koupi dvou kusů 24,95 za kus a máslo v Bila klubu za 21,90. Bila.
4: Když si černý kůň, nemusíš nikomu nic dokazovat. Nemusíš hrát v hitparádách, abys měl svůj fanklub. Být pivní expert, abys poznal, že tenhle hořký ležák má říz. A nemusíš být ani člověk, aby se stal jeho tváří. Ochutnej Mustang hořký. Černý kůň mezi hořkými pivy.
5: Volá vaše nádobí o pomoc.
6: So what?
5: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
7: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
8: Ahoj, mami.
9: Dobrý den.
10: Dobrý den. Víčiky.
11: Jednoduše skvělá.
12: Gianna mia!
13: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
14: Mít malé sny nestačí.
15: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
16: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Očko tě zve do kina.
1: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
2: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
3: No, páni.
2: Existuje?
4: Vítejte, čera nás tam hodí. Rychlý démon.

Yo. Shit. Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boys drsný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co tě trefil, a ti ukážu toho, kdo po tobě hodil. Všichni se tu známe, někdo se tu narodil.

Nikdy jsem nechtěl bavit davy, ale některé věci nejdou zastavit. Na který věci nevím, jak se staly, ale nejde se otočit. Když na cestě seš, jedu domů, sedím v zadní řadě, píšu tenhle text.

zažít, režim nerušit, teď se mi daří, ey. Pořád jsem hladovej a nevím, jestli mladý, ale stejně pořád potřebuju najíst. A v tomhle životě si občas musíš vybrat, na který straně chceš stát. Kolem je pořád spousta lidí, ale jsou věci, na který vždycky seš sám. Tak, dívej se, jak milionář brečí, i když ty čísla jsou pořád větší, ey.

0: Žádný stovky.
1: To je mega dobrý, ale víš co ještě dobrý? Tamhle ten výhled, kámo. Vidíš ty hory, kámo? Vidím. A vidíš ten vítr, kámo?
2: Cítím. Tak, dívej se jak milionář.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
2: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma.
3: Žijeme to s vámi.
4: Teď já dám já. Je to daleko?
3: Celkem jo.
4: A už jsme tam někdy byli?
3: Mhm.
4: Ale tudy jedeme prvně.
3: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
5: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
6: Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
8: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
10: Jasněčka!
9: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
11: OK, všichni, jdeme na to.
12: Pojďme mluvit o vlasech.
13: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
12: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
13: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptik, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
14: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
15: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
16: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
17: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
18: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen, nechte horečku a bolest na nás.
19: Hej! Kde jsi vzal tu raketu?
20: Allegro!
19: Allegro! To musím také vyzkoušet!
20: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
19: A mají i tuhle megatelku.
21: A věci do školy. A ještě něco?
19: Skoro všechno, tenhle kanón!
22: A co hudební nástroje?
23: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
24: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
25: Jen na dva dny.
26: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
0: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
1: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohody.

0: čím jsem dál, tím mě víc přitahuješ.
1: Chtěl jsem být cool, ale spíš jsem vůl, že jsem tě málem nechal odejít. Tak mi omotej křídla, nenech mě lítat, drž mě ještě chvíli na zemi.

0: neví, jak to má říct.
1: Jakube, co ty papíry na ten řidičák? Aspoň si tam dojdu, prosím tě, ať táta nezve furt. Jo, prosím tě. Rooftop studio.
2: OK! Spojka pro zdaplin, brácho, to já dobře vím, že to každý auto má.
0: A zda auto má.

0: Okej, ze mną to budeš mi těžký. Dokud nemám papíry, budem chodit těžky. Chceš-li? Pokud jo nebo ne, z tvýho chování to stejně vyplyne. Holka, jednu věc si však povím, vypadá to, že ti asi nevyhovím. Nejsem typ na auta ani kola, vždyť mám problémy poznat, co je volant.
1: Ježišmarja, to je jaká ženská, ne? Mě to je děkis. Ježišmarja, tak to je ale hodně špatný. Ty vědíš, on nejíždí na chodbu.
2: Hoši, to je blázen.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
1: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
3: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc než si myslíte.
4: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
5: Přichází nový Dove Whole Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
6: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
7: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
8: Trápilo mě svědění a pálení.
9: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
7: Dokonce i sex se stal bolestivým.
10: Vagisan zafungoval okamžitě.
7: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
9: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
11: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
12: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
13: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
14: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti. Oral-B!
15: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
16: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
2: Nulka.
3: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
4: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
5: Allegro!
4: Allegro! To musím také vyzkoušet!
5: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
4: A mají i tuhle megatelku.
6: A věci do školy. A ještě něco?
4: Skoro všechno, tenhle kanon!
7: A co hudební nástroje?
8: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
9: Přivítejte Adama Mišíka,
10: Moniku Bagárovou,
9: Jakuba,
10: Rybo,
9: Tomáše Zástěru,
10: Mikýř,
9: Tereza,
10: Maško,
9: René Dan,
10: Monika Tymková,
9: Petr,
10: Švancara,
9: Martin,
10: Hrana.
11: Jsme přátelé?
12: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
13: Nálikový látky, až po sadnutím přelnu.
14: Správně, jsi šikulka.
15: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
16: Pojďte se podívat.
17: Dej do ní svoji nabíječku.
18: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
19: Koťák Live, nabušená talk show už dnes v 9 večer na Očku.
20: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
2: Jasněčka!
1: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Teď hádám já. Je to daleko?
5: Celkem jo.
4: A už jsme tam někdy byli?
5: Mhm.
4: Ale tudy jedeme prvně.
5: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
6: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
7: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma.
5: Žijeme to s vámi.
8: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
9: Co si vezmu na sebe?
10: Zalando.
11: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
12: Hej! Kde jsi vzal tu raketu?
13: Allegro!
12: Allegro! To musím také vyzkoušet!
13: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
12: A mají i tuhle megatelku.
14: A věci do školy. A ještě něco?
12: Skoro všechno, tenhle kanón!
13: A co hudební nástroje?
15: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
16: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
17: Ascorvita. To je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
18: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
19: Objednejte si Háte dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
20: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
21: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
22: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
23: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
24: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
23: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: Berlingo, ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
1: OK, všichni jdeme na to.
2: Pojďme mluvit o vlasech.
3: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
2: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
3: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
4: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů, vzbuďte své blízké a sousedy.

0: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
1: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
2: Hele, nebyl to Fittipaldi?
3: Tak to bude divoká jazda.
2: No, ale zatím to tak nevypadá.
3: Tak skoro do boxu?
2: Hele, a je to vůbec on?
4: Jezdí jako skutečný Fittipaldi. Dej přednost vychutnávání. Targa.
5: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
8: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
11: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
12: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
13: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
14: Trápilo mě svědění a pálení.
15: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
13: Dokonce i sex se stal bolestivým.
16: Vagisan zafungoval okamžitě.
13: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
17: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
18: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate. Imagine me
19: and you, I do. Jen na dva dny.
20: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
21: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
22: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
23: Allegro!
22: Allegro! To musím také vyzkoušet!
23: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
22: A mají i tuhle megatelku.
24: A věci do školy. A ještě něco?
22: Skoro všechno, tenhle kanon!
0: jsou hudební nástroje.
1: Allegro. Volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
3: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
24: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.

0: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. HT dveře a máte klid.
4: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
5: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. Asko
6: nábytek. Žijeme to s vámi.
7: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.

0: prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
1: Jasněčka!
0: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
2: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
4: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
5: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
4: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
6: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
7: Allegro!
6: Allegro! To musím také vyzkoušet!
7: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
8: A mají i tuhle megatelku.
9: A věci do školy. A ještě něco?
6: Skoro všechno, tenhle kanon!
10: A co hudební nástroje?
11: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
12: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
13: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
14: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
15: Nulka.
16: Teď já dám já. Je to daleko?
17: Celkem jo.
16: A už jsme tam někdy byli.
17: Mm-hmm.
16: Ale tudy jedeme prvně.
17: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
18: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
19: Ah, to byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
20: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
2: OK, všichni, jdeme na to.
3: Pojďme mluvit o vlasech.
4: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
3: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
4: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
5: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.

0: Vítejte u Koťák Live, jediné talk show v Česku, kde je všechno naplánováno. Já jsem zapomněl, co mám říct. Dobrý večer. Většina mladých lidí v 18 řeší hlavně školu a první velké lásky. Náš dnešní host ale v tomto věku už dávno stál před kamerou. Diváci ho znají jako talentovaného herce z populárních seriálů pro mladší ročníky. Je to také nadějný zpěvák, hudebník a producent, ale maturitu udělal až na podruhé. Často se o něm mluví v souvislosti s jeho slavným bratrem. On ale dokazuje, že má svůj vlastní styl a obrovské charisma. Je to naděje českého showbiznesu. Dámy a pánové, přichází Tom Sean.
1: Ahoj. Na místo.
0: Tomáši, vítejte.
1: Dobrý večer
0: všem. Dobrý večer, dobrý večer. Máme 15. září, tak... No. Jaké bylo léto?
1: Léto? Samozřejmě velmi, velmi pracovní, velmi pracovní. Vlastně jsem se nezastavil, no, je to takový...
0: Takže vyčerpaný lehce.
1: Velmi, velmi.
0: Chtěl by to nějakou
1: dovolenou? Opálený nejsem.
0: Naprosto, no. Na můj vkus až moc, teda. A chtěl by to dovolenou, teda?
1: No, to máš úplnou pravdu.
0: No, výborně. A já totiž vím, že Tome, tvůj sen je vyrazit na dovolenou někam do Asie, do Severní Koreje.
1: To je pravda.
0: To je pravda.
1: To je pravda.
0: Ale... Říkáš to s takovým jako nadšením, říkáš, já chci na dovolenou do Severní Koreje.
1: Tak, protože to je fascinující úplně.
0: Tam aha, se totiž dá, co konkrétně je fascinující?
1: Tam se dá běžet maraton v Severní Koreji. To vždycky v dubnu. Tam... No, z Pekingu s cestovkou normálně do Pyongyangu a tam můžeš běžet maraton a je to vlastně jediný moment, kdy to město můžeš normálně si proběhnout bez toho, aby s tebou celou dobu stál nějaký officer a mířil na tebe zbraní. Takže mi to přijde takový vlastně docela mírumilovný.
0: Tomáš, já tě nechci opravovat, ale maraton můžeš zaběhnout kdekoliv.
1: To máš pravdu, ale není zajímavějšího běžet v Severní Koreji.
0: Jako je, ale jak to těm lidem pak prodáš, když to nebudeš mít na sociálních sítích?
1: To můžeš mít právě na sociálních sítích.
0: Můžeš jako streamovat, když běžíš Severní Koreou?
1: Je milion videí, dokonce i Britové to můžou. Jak normálně běží ten maraton, mají tam co dobu GoPro a celý to natáčí. Protože v ten moment, podle mě, celý to město je úplně ošetřený, je tam absolutní simulace všude okolo tebe, takže je dovolený úplně všechno právě.
0: Jakože to tam je vyčištěný jako jak?
1: No podle mě tam jsou jako úplný simulace, že ty běžíš tam někde jakože škola a tam jsou jakože děti jdou ze školy, tam podle mě to bude úplně obrovská inscenace, jako to. To si myslím, že je nejlepší divadelní představení na světě, jako maraton Severní Koreje. Ne fakt, to musím být vážně.
0: Jako celý město prostě hraje.
1: Ano, ano. Já si tak představu a ono o tom tak i lidi mluví, že to je jako...
0: Tak probíháš kolem nějaký, já nevím, samoobsluhy a tam ty veselý děti lízají tu zmrzlinu.
1: A hrajou to divadlo pro tebe, takže jsi vlastně obrovským tam, představením, kde jo. Sleduješ jenom... Jako já vím, že 100% to takhle funguje, když jsou cestovkou, kdykoliv mimo ten maraton. Jo, tak oni tam vedou a ukazují ti nějaký místa a na těch místech, kde ti to ukazují, tak se tam děje nějaká tady ta simulace, jo, jejich inscenace prostě. Ale pokud je to celý otevřený a nemáš toho průvodce, tak to musí být všude přece. Ne?
0: Já nevím. Neuvažoval jsi, nemáš nějakou alternativu za Severní Koreu?
1: Něco? Jako byla tam Barcelona.
0: Barcelona.
1: Což je jakoby, já vím, je to velmi podobný, jako ta Severní Korea, ta Barcelona, ale jako...
0: Čekal jsem Rudý náměstí nebo něco takového, ale...
1: Ne, já jsem velmi chtěl, dokonce jsem měl v plánu tak, že bychom měli stanovat do Číny a jakoby stopem bychom jeli do toho Pekingu nějakým způsobem, ale já jsem celý odprezentoval mojí mámě celý nápad a ona mi to jako fakt zakázala, že...
0: Posloucháš Bóďu ještě úplně takhle jakoby na slovo?
1: Jsou nějaký věci, kde jo, a ta je to asi jedna z nich, že ona úplně jako celá jako zrudla a začala jako týct pod tady. A když jí začne týct pod tady z těch spánku, tak víš, že to fakt není v pohodě, no. Takže jsem se začal bát. Tak jsem si řekl, že si pro něco můžu udělat, tak jen nejedr tý Severní Koreji.
0: Jak to teda, jak to vůbec Bóďa, jak se vlastně mám kamenuje jménem?
1: Bohdana.
0: Bohdana, jasně.
1: Jenom bych chtěl říct, že se strašně bojím. Dneska mám největší stres, který jsem v životě měl nějaký talk show, protože se s Kubou známe docela dlouho. A já se bojím, komu volal o nějaký

0: kompro a takovýhle, on sám má hodně. Takže já mám dneska docela strach, co se tady
1: já, hele, ne.
0: Jakože...
1: Bude to... Když budeš spolupracovat, bude to, myslím si, že...
0: Jak v té Severní Koreji, rozumím, tady už ty paralely jsou hned.
1: Jak mamka vůbec prožívá to, že už vlastně nejseš v baráčku a že ses odstěhoval za tou holkou, co fandí Slávy?
0: To vzpomenovala krásně. No, prožívá to tak, že mi volá pětkrát týdně jenom, jak se mám, no. Což jakoby je krásný, ale zároveň člověk něco dělá a máma mu zavolá. Já se vždycky bojím, že se něco děje, protože se vždycky něco děje, mám pocit. A vlastně z toho jenom, jak se máš? To takový roztomilý vždycky. Ale no, vidíme se vlastně jednou za dva týdny třeba teďka, takže je to takový smutný. Ono to podle mě prožívá smutný.
1: No to si myslím, to si myslím. Já jenom možná pro kontext, nebudeme se kolem toho dlouho točit, ale známe se díky tomu, že já jsem šel za svědka tvýmu bráchovi, což je prostě David Gránský, asi taková celkově umělecky úspěšná rodina, ale ty zažíváš podle mě jako super úspěšný roky, minimálně poslední tři. Vlastně, když by se to vzali úplně od začátku, tak to já nevím, jak moc, ty ses na konzervatoř taky možná nedostal na poprvý, nebo jo?
0: Nedostal.
1: Maturitu taky na podruhý, konzervatoř na podruhý. A najednou se to zlomilo, pokud máte v životě pocit, že to nepůjde. Hele.
0: Já jsem fakt největší antitalent úplně na světě. Já jsem se dostal tak, že on nakonec někoho vyhodil z té školy, takže ta škola měla prachy na nějakého dalšího studenta, takže mi v září zavolali, tak jako máme tady to místo, no teda.
1: Připravte se.
0: Jste chtěli.
1: Oh.
0: máme tady to místo, ale musíte přijít a ještě jednou nám to ukázat. Tak jsem v září tam jel, ukazoval jsem to a nějak to dopadlo.
1: A co konkrétně jim ukazuješ?
0: No, nějaký monolog jsem tam říkal, musí to být strašný teda.
1: No ale řekni mi, opravdu ti lidé, co to vybírají, ty studenty, fakt tomu rozumějí? No protože mi přijde, že když se teda potom podíváme na tu tvoji kariéru, buď to tě teda ta škola tak brutálně vydrilovala a stal se z tebe takhle prostě uznávaný nejenom herec.
0: Děkuju.
1: Herec. No víš, jako, že dneska mi přijde, že seš jako velice obsazovaný herec, hraješ v takových těch filmech, které mají potenciál. Třeba potenciál Nalva a tak podobně, víš, takže jako z tohletoho titulu nad tím přemýšlím.
0: Podle mě jsem byl hrozně naštvaný já, že jsem jako tak špatný, že jsem se fakt, že jsem to jako hrozně hrotil. Že jsem se strašně jako sám doma driloval ty věci a teda. Protože já jsem tam teda nějak doškrábal na tu konzervatoř, ale cítil jsem, že se mnou třeba jako nikdo nechce hrát.
1: Jako fakt.
0: No tak tam se vždycky dělali dvojičky jako třeba na různých jako až už tancích, nebo jako přesně jako na ty různý scény, pak na ty jako, to nejsou klauzury na střední škole, předváděčky, tak se jako párval holka kluk na nějaký scény a teda a já jsem vždycky tak jako zbyl podle mě a nakonec, až jsem se nějak napároval s někým, že jsem jako cítil, že jsem rozhodně nejhorší v té třídě, co jsem rozhodně byl.
1: Byl jsi jo?
0: Jo, rozhodně jsem byl, takže jsem to nějak, ale rozhodně jsem to chtěl dělat a všechno, tak jsem to docela hrotil, no.
1: Takže ty jsi měl problém najít si dvojici. Já mám takovou teorii.
0: Ona tam je, ta dvojice, ale jako cítí, že jako lidi nechtějí být s tebou ve dvojici.
1: A není to tím, že ty jsi známý hodně tím, že vlastně s každým svým kamarádem se líbáš?
0: A to vidíš, a to mě nikdy nenapadlo.
1: Nenapadlo,
0: no. By to mohlo být.
1: A ty jak jsi s tím jakoby známej, tak jako já chápu, že se s tebou ne každý chce spárovat. A je to taková, já nevím, taková vstupní zkouška na to být s tebou dobrým kamarádem, což teda já nechci, jo, ale že se s tebou musí to pusinkovat, cicmat, líbat.
0: Hele, to je jako, já jsem slyšel, že rapeři v Milion Plus, že když přijímají novýho člena, tak si vyměňují krev. Jo, že se fakt jako říznou a vymění si krev.
1: Hygienický.
0: No, tak asi tak jako tady to. Tam nějaká paralela bude.
1: Vy si vyměňujete sliny.
0: Já nevím, já se nepamatuju, že bych to někdy dělal tady to. To se fakt, jo?
1: No oni si to pamatujou, no tak asi mají na to lepší zážitek.
0: To je jako trauma, ty vole.
1: Zároveň o tobě třeba vím, že hodnotíš smažáky, jo. A...
0: Jo, to jsem dělal, no.
1: A co, jako ty přijdeš na to nádraží?
0: No.
1: A tam vidíš ty smažáky a co jako...
0: No a hodnotím, jak moc jsou vykroucený, že jo? A říkáš si, koukáš na to a říkáš si, nebo a říkáš si, no to je ten fenťák, no. A tak je to jako...
1: Takže asi se bavíme teda jako o jídle.
0: Bavíme se o jídle. Ne, tak smažák je samozřejmě jako jedno z nejlepších jídel jako ever.
1: Vypražaný sýr. Jako přesně. Hovorí Slováci, vypražený sýr.
0: Takže jsme se prostě s partou mých kamarádů s Alex a Honzou Bicenem rozhodli, že prostě budeme, tak jako pro sebe uděláme takový žebříček. Jo. Takže jsme chodili a testovali jsme, no. všechno, ale i atmosféru.
1: A kde mají nej?
0: Tak oni se všichni myslí, že to je jako v lokále, kde je samozřejmě perfektní, ale nejlepší byl to, ono to je, někde na malý straně to bylo, já se nepamatuji, jak se to jmenovalo, Saint něco, svatý něco to bylo. Nespomenu si, neřeknu vám to, ale tam to bylo fakt top. Tam jde točit asi 8 v takových majitrů hlnících a bylo to fakt pintlich.
1: Chudák ještě nevěděl, že ta kamera byla umístěná na gauči.
0: No, vedle, taky byl gauč a tady byla podobný vejsce, taková ta malá lednice na víno. Jo. A na ní byla položená taková kostka, Pet Cube se to jmenuje.
1: Pet Cube. Tak si představte, že když si tu holku položíte na ten gauč, tak je to jako hodně exkluzivní záběr a všeho. A takže takovýhle bylo soužití. A to byl jenom jeden den.
0: No, byl tam jeden den, jenom na to se stalo.
2: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
4: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
5: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
6: Allegro!
7: Allegro!
5: To musím také vyzkoušet!
6: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
8: A mají i tuhle megatelku.
9: A věci do školy. A ještě něco?
5: Skoro všechno, tenhle kanón!
10: A co hudební nástroje?
11: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
12: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
13: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
14: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
15: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord. Vyzkoušejte vzorky v pohledu. Tena.
16: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
18: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
19: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
20: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
7: kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
21: Askorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
22: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
23: Nulka.
24: Datart nákupy. Za skvělou cenu získáte i vysavač ETA se sadou pro péči o zvířecí srst.
25: Hned tam jedu.
24: Datart.
26: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
27: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
28: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
29: Trápilo mě svědění a pálení.
30: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
28: Dokonce i sex se stal bolestivým.
31: Vagisan zafungoval okamžitě.
28: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
30: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
32: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
33: Očko tě zve do kina.
34: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
35: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
34: No, páni.
35: Existuje?
36: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
37: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
37: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
37: Mikýř,
1: Tereza,
37: Maškova,
1: René Dan,
37: Monika Timkova,
1: Petr,
37: Švancara,
1: Martin,
37: Hrano.
1: Jsme přátelé?
38: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
39: Návykový látky až po samotným přelnu.
35: Správně, jsi šikulka.
39: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
37: Pojďte se podívat.
1: Dej do ní svoji navíječku. Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
40: Koťák Live, nabušená talk show už za chvíli na Očku.
1: Žád takový nutričně
0: Dobrý slovo, co? Pintlich.
1: Pintlich, z čeho to je? Z čeho to vůbec vzniklo?
0: Nevím, ale to takový pěkný slovo. Josefína se mi vždycky směje za tohle slova.
1: Za pintlich? Mně se lidi smějou za mražák. No. Tady se říká mrazák a já, co? Co? Je to mražák, ne?
0: Co myslím, že to je mrazák, ale to je v pohodě.
1: Není to mrazák. Ty ses narodil v Indii.
0: Irsku.
1: Ty ses narodil v Irsku, co ty můžeš vědět? Co ty můžeš vědět? Ale ono se to o tobě... ale poslouchej, ty jsi tam vlastně dlouho nežil.
0: Já tam byl asi 10 dní.
1: 10 dní?
0: No. Mně se to moc nelíbilo. Mně se moc nelíbilo těch prvních. Já jsem narodil a řekl se, tady moc... tady moc prší.
1: Ježíš, tady je zima, ne, co se tady děje, kde je můj smažák?
0: Domů.
1: Balte to, stěhujem se, tady nebudu.
0: V 10 dnech letěl letadlem, no, už zpátky.
1: Už?
0: Jo, to bylo super, to si pamatuju, no.
1: Jo. Vy jste spolu byli ale jako na dovolený. Jel jsi ty, František, Josefína a...
0: Kuba Sára
1: jeli taky, do tý Dubaje.
0: Mia, dcera, rodiče Sáry.
1: Ty vogo.
0: David, no, byla to velká dovolená.
1: A co jste hráli, deskovky nebo?
0: Hráli jsme kulečník. Já jsme kulečník tam hodně a tam je zase jiný problém, že Sára je Balkán prostě.
1: Horká krev.
0: A její táta, ten je úplně chodící Balkán a s ním, když hrajete kulečník, tak to jsou pravidla teda jako velmi jako ohnutý, mám pocit.
1: Jakože lže?
0: Nevím, on také tam jde jako pinknout a vidíš tu pravou ruku, jak prostě tu kulečku si uklidí takhle tam do toho, že jo? A nebo jako dá bílou a říká, ne, to já si vezmu, dej mi to, podej. A vezme to, dá to úplně kam jinam a ty mu říkáš, a takhle to nefunguje, ty pravidla. On říká, ne, takhle to u nás funguje.
1: Jsou balty, balkanské kluči.
0: Takhle to u nás funguje.
1: Tak to je dokonalý. Pro kontext vysvětlíme.

0: Ne. Kuba Prachař, teďka se zasnoubili, ne?
1: Ano.
0: Jo. Tak Kuba Prachař a Sára Sandeva, známí čeští herci, tak takhle jste vyrazili na tu dovolenou. Je to za trest, za odměnu? Jaký to vlastně
1: je? Je to mega za odměnu, samozřejmě.
0: Je s nima sranda?
1: Ano, tam, ano, ta slávě, to, on to zní jako, že to je velký, ale ono to je, ono i je velký, ale ono se to dá jako uklidit na chvilku vždycky, no. A hlavně, když ono vlastně to je ta zlá krev tam je, jenom když hraje Sparta proti Slávii. Mhm. My máme jako, jsme se dohodli, že prostě hlavně ať ten titul zůstane v Praze.
0: No to je jasný.
1: Jako když prostě, když hraje Slávie s Bohemkou, no ale to je v pohodě vlastně, ale tak to je takový. Ale třeba z Plzní, tak vždycky faním já Slávie. Takže já jsem schopný jako fandit Slávy, dokud nehraje proti Spartě.
0: No já mám zase holku, která se z Plzně, to je celý.
1: No tak to už je hodně.
0: To je úplný peko. Ale zase jsem z Hradce, no. Takže já jsem hradecký otrok, jako kdyby, což je dobrý. Hele, když se vrátíme na chviličku k té tvojí kariéře,
1: ano.
0: Tak pojďme chválit.
1: Ne, to nedělej.
0: Ty seš, no tak...
1: Zvuč, ne,
0: ty tak... si totiž...
1: Za co?
0: No ty seš vlastně teďka i andělem oceněný producent.
1: Můžeš to tak říct.
0: No já jsem to řekl.
1: Jakoby dá se tak říct. Tam není jakoby kategorie producent jako roku, ale vyhrála deska, kterou jsem celou udělal já, no. Takže dá se to asi říct, že jo.
0: Navíc ta slečna Marie B. Říkám to správně?
1: Ne, neříkáš.
0: No, tak jak to je?
1: Marie April.
0: Marie...
1: jako duben.
0: Marie April jako duben?
1: Mm-hmm. Marie April.
0: Marie April.
1: Je April.
0: Super, teďka. Super. Ano. No tak říkala, že by bez tebe tu desku nikdy vlastně nedokázala jako udělat, takže ta deska vznikala v tom tvým pokojíčku?
1: Ano, to vzniklo u nás ve
0: studiu. Studiu teda?
1: V tom našem takovém jako domácím studiu, no. Protože ona úplně úžasně zpívala, měla to jako na Instagramu videa, jak zpívá a teda a byla jako kamarádka mých kamarádů, že jsme byli nějakým způsobem propojení a nějak jsme se jednou potkali v hospodě a bavili jsme se, že bychom teda mohli zkusit něco udělat. Já už jsem produkoval hudbu v té době. Tak jsme šli prostě to dělat a nějak jsme udělali, z toho pak vznikla celá deska a já jsem si furt dělal když jsme to dělali, že ty vole, za tohle dostaneme anděla. Protože to jako bylo docela epický chvilkama a říkám si, ty vole, to je fakt dobrý. A pak to bylo takové až jako running joke skoro úplně, že jsem udělal úplnou jako hloupost, jsem zahral nějaký úplně obyčejný akord a říkal jsem, hej, tak to je fakt na anděla, ale jako tady to. A ona zpívá úplně skutečně, takže furt, hej, Mary, to máš na anděla. No a pak jsme seděli a jenom ona ho drží v ruce takhle a koukáme na sebe a máme toho anděla, takže to bylo úplně, no to bylo fakt dojemný, jako jsem se i poplakal, se musím přiznat, no.
0: A jsi ten typ herce, který se umí rozplakat na povel?
1: Jo i ne. Potřebuji k tomu jako čas, no. Že já mám takový, já vypadám jako úplný blázen vždycky před každou ostrou jako klapkou, že já musím chodit do kruhu, si chodím a dejchám si na hlas a tím se jako vyprovokuju k nějakému jako takovému.
0: Pláči?
1: No. Chodíš to musí v kruhu? Takové nějakého fyzického něčeho.
0: Chodíš v kruhu a dejcháš na hlas?
1: A no, nebo tam a zpátky, já jsem takový jako takhle si dělám rukama, abych udělal nějakou tenzi. A stýk to pak jako nějakým způsobem, no tak jako, že jsi takový tenzi, no, křeči, skoro až.
0: Ty už cítím, že to na mě jde jako...
1: Hodně si dejcháš a ono ti to jako, to je nepříjemný dělat, takže ono se z toho něco pak stane třeba někdy.
0: Takže když třeba, běháš jakoby na boku ruhu, tak brečíš u toho?
1: Vlastně docela jo.
0: Jako je to velice, velice vyčerpávající. Protože kromě producentství, a kromě toho, že jsi hrál jen třeba v seriálu, který z těch seriálů je tvůj nejoblíbenější? Třeba je to Sex O'Clock nebo...
1: Sex O'Clock a Ratolesti.
0: Ratolesti.
1: No.
0: Potom jsi hrál v několika, řekl bych, velmi úspěšných filmech. Který je za tebe ten... Který je byla to s Bohdanem Slámou, ta zkušenost?
1: Sucho film byla moje jako první velká jako hlavní role. Takže rozhodně, jo, protože to je takový ten pocit, že poprvé vám dá někdo fakt takový velký prostor, takže to je, vám dá najevo, že možná jako za něco stojíte, že to můžete dělat i na takovémhle měřítku, takže to bylo mega jako důležitý. A nejlepší bylo Amerikánka, protože jsem poprvé v životě stál na place a zjistil jsem tam, že se chci hlásit rozhodně na FAMU, na režii jednoho dne, kde dneska studuju, takže to bylo takový nejvíce jako formativní, no, 100%.
0: No jo, tak právě z čeho si teda vybrat, takže nebudeš herec, nebudeš ani zpěvák, protože třeba u nás na Evropě 2 v áčkový rotaci už jsme minimálně 3 singly, řekl bych. A takže...
1: Takový myšmaš. Takový myšmaš, no, všeho. Tak ona ta režie nejlepší spojuje úplně všechno. Že tam máte jako to herectví, nějakou tu práci s tím. Je tam hudba, je tam, že vizuálno jako takový, je tam úplně všechno. Takže v tom to je nejlepší. Zároveň je to podle mě úplně nejtěžší. Rok film si nemůžete udělat jen tak. Na to potřebujete třeba pár milionů, takže to není jako písnička, kterou fakt můžete udělat v obýváku a pak to vyjde a pak to lidi můžou poslouchat a je to jako, je to vlastně tvoje, no.

0: se dá dneska udělat film jako na mobil, ne? V podstatě.
1: To samozřejmě, jo, samozřejmě, jo. Můj nejoblíbenější film český, který vyšel za poslední dobu, Banger, tak je udělaný na telefon.
0: Já si kvůli tomu, že jste kámoši s Adamem Sedlákem.
1: To kvůli tomu, ne. Jsme kámoši a zároveň to je fakt můj nejoblíbenější film za poslední dobu, ale i tak ten film stál 7 milionů, víš co. Je na telefonu, ale stál asi 7 nebo něco takového, takže... No.
0: Na jaký iPhone to natáčeli?
1: 30, prosím.
0: My se můžeme podívat na vlastně tvoji práci, nebo já jsem, vy máte s Šimonem Opem vlastně videoklip, který taky vypadá, že natáčený na mobil.
1: Jo, je.
0: Takhle nějak to vzniklo a vlastně vypadá úplně k nakousnutí. Mně to přijde super, co se, líbí se to?
1: To byla taková sranda jenom, tady to.
0: Jakože... A to jste šli prostě večer chlastat, pozvali jste kámoše, natáčeli jste na mobil a pak...
1: My jsme točili třeba 2 týdny jako lidi, kámoše na party, jako jenom, no. A pak jsme jeli do Černobílí, aby to nepadlo úplně špatně, ta Černobílá vám docela odpustí, jako.
0: Takže... Jasně. A... To je dobrý hack. A stříhal jsi to kde?
1: Stříhal?
0: No, jakože v premiéře nebo...
1: No, v nějaké premiéře, v něčem takovým, no.
0: Dobrý,
1: jako
0: dobrý.
1: Jako jednoduše, to je úplně simple věc. Jsem to napsaný na začátku toho klipu, že to natočený na telefon, abychom zachytili tu skutečnou, chápeš, atmosféru.
0: Je to dobrý. A ten single sám o sobě, mně přijde, že to je jako úplnej banger. To jste dělali teda se Šimonem nějak jakoby pospolu, kdo dělal hudbu, kdo dělal text? Zase u vás pokojíčku, jo?
1: Pokojíčku, ale pak jsme to dotahovali s Rony Janečkem z kapely John Wolfhooker. U nich normálně, protože já jsem, jo, to se mi vlastně stalo, že já jsem celý zprodukoval, já jsem celý udělal ten song a pak jsem to omylem vymazal. Ono se fakt může stát. Já myslím, že to je jako vtip, že vždycky lidi říkají, mi se fakt stalo. Že já jsem to měl pojmenovaný nějak jako hloupě, že já si nikdy nepojmenuju ten file jako přesně Running in Deep, ale pojmenuju se to prostě Good ID a 256 prostě, že jo. A pak jsem měl někdy plný komp prostě a rozhodně jsem něco promazával, vymazal jsem tady Good ID a 256 jako.
0: Aj.
1: A byl jsem úplně na a já říkám si, hej, tak to fakt nebudu dělat znova. Tak jsem zavolal tomu...
0: Ronimu a přišli jste a ty jsi mu to tam začal co? Mňoukat?
1: Já měl nějaký export, nějaký, ale jako fakt katastrofický, jako no. Takže jsme to nějak z toho udělali spolu pak. No, tyba, to bylo.
0: Každopádně, konec dobrý, všechno dobré. Je něco, jak to říct, máš nějakou špatnou vlastnost, chceš třeba...
1: Já mám strašně špatných vlastností, podle mě. Mám jenom špatný vlastnosti, ty jsi jako řekl jediný se na mě hezkýho tady, ale podle mě jinak
0: je... A tak která je ta nejhorší?
1: To, že neumím být sám ze sebou vůbec a podle mě otravuju strašně moc lidí pořád. Nebo já jsem s Adamem Sedlákem jsme vydali spolu půl roku na Slovensku, což tady o tom jsem slyšel, že mluvil Franta Prachař tady nedávno, ale...
0: Já jenom tady pro pobavení,
1: to je strašný.
0: I pro odkaz na nějaké další díly. Díl s Františkem Prachařem už jsme pravděpodobně vydali, můžete se na to podívat. Jeden jeho kamarád, říkejme mu Tom, mi na něj práskl, že když spolu bydleli v Bratislavě, tak ho upozornili na to, že pokud si chce z té jedné konkrétní kalby vzít nabit nějakou ženu, tak ať je obezřetný, že tam je kamera kvůli psovi. Aby asi věděli, co ten pes jako dělá.
1: No, když jsme byli na natáčení, tak abychom mu mohli kontrolovat.
0: Mohli kontrolovat toho psa. No a chudák Franta si myslel, že to je nějaký humor. A skutečně přišel s tou ženou, ale nebyl zase tak hloupý, on se podíval. On se jako rozhlíd a říká, hele, kameru jakoby nevidím.
1: Chtěl mi to jenom pokazit, si řekl.
0: Že co?
1: Že mu to chtěl jenom pokazit,
0: že mu to chtěl jenom pokazit, jakoby ten jeho zářez budoucí. A chudák ještě nevěděl, že ta kamera byla umístěna na gauči.
1: No, vedle, taky byl gauč a tady byla podobný vejšce taková ta malá lednice na víno.
0: Jo.
1: A na ní byla položená taková kostka, Petcube se to jmenuje.
0: Petcube. Tak si představte, že když si tu holku položíte na ten gauč, tak je to jako hodně exkluzivní záběr. A všeho. A takže takovýhle bylo soužití. A to byl jenom jeden den.
1: No, byl tam jeden den, jenom na to zůstalo. Přijel na návštěvu, no, tak se tak...
0: Ale jak on to dělá, že prostě ty ženský na něj takhle jako...
1: Já vůbec nevím. On má prostě největší charisma, očividně.
0: Má brutální charisma.
1: Má největší charisma.
0: Jsem normálně přišel jak vandrák.
1: Jo?
0: A Lucka za mnou přijde do backstage a říká, tyjo, něco na něm je.
1: Bozor.
0: Já nevím, jestli smrdí, víš, nebo něco je prostě...
1: To je jedno, co to je, ale něco
0: tam je. Jedno, co to je, ale funguje to a to je důležitý. No a jak ty jsi dokázal okouzlit Josefínu Prachařovou? Čím to bylo?
1: No, to je dobrá otázka.
0: To je výborná otázka.
1: My jsme se potkali na place, na natáčení, kde ona hrála vlastně nevidomou. To tam jako... A měla furt jako... Měla fakt jako čučky nasazovací, že vůbec nic neviděla. Měla jako mlhu, jako blur, absolutní blur jako.
0: Aha.
1: Tak my se jako povídali takhle asi. Já nevím. Já vím, že jsem... Jak jsme šli projít, tam to už neměla ty čočky pak. Jak jsem... Nevím, podle mě to bylo strašně tak fakt jako naivně trapný no celý, jakoby taková...
0: Kde jste si dali první pusu?
1: Noc z 13. na 14. května 2024.
0: Wow.
1: Na...
0: To byla
1: náplavky.
0: To byla dlouhá líbačka teda.
1: No.
0: A od té doby prostě jako byla...
1: To jsme spolu začali chodit ten moment.
0: V ten moment?
1: Jo, tím momentem jsme spolu začali chodit.
0: No my jsme si to vždycky
1: to museli... To jsem takhle rychle vystřelil, že? To je jasný.
0: My jsme si to totiž vždycky museli říkat. Tak co, chodíme spolu nebo ne?
1: No jasně.
0: To jsem a pak to... jsi to musel ještě potvrdit na Facebooku.
1: No jasně. To už naštěstí...
0: Jinak se to nepočítalo.
1: No jasně.
0: Jak se to dělá dneska? Jak teďka prostě ostatní ví, že ona je jako tvoje?
1: To je dobrá otázka.
0: To je výborná otázka.
1: To je dobrá otázka, no.
0: Děkuji.
1: Možná bychom ten Facebook měli vrátit zpátky.
0: Měli vrátit, no.
1: Ale...
0: Pak třeba tam dáš jako občas v komplikovaném vztahu.
1: To tam šlo?
0: No to šlo na komplikovaný vztah.
1: Tam šlo na komplikovaném vztahu.
0: No, se s normálně pohádal a hned jí to tam spálil.
1: Hned to klikal. A...
0: Hned to tam poslal, jsme v komplikovaném vztahu a šel si s klukama do města. Takhle se za nás řešily problémy.
1: S tebe mluví zkušenosti teďka.
0: Ale ty se mnohdy s tou holkou nemusel ani rozcházet. Ani SMS-ku jsi nemusel poslat.
1: To je se super prostě krásný teda, no.
0: Odstranit fotky společný a nezadaný.
1: Takhle jednoduchý to není.
0: Můžete mu věřit, ale je to herec, dámy a pánové. Tom Sean! Děkujeme, že jste sledovali další díl Koťák Live s dalšími zajímavými hosty. Se ozveme zase brzy. Buďte s námi. Ahoj!

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
2: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma.
3: Žijeme to s vámi.
4: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
5: Co si vezmu na sebe?
6: Zalando.
7: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
8: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
10: Jasněčka!
9: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
11: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
12: Allegro!
11: Allegro! To musím také vyzkoušet!
12: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
11: A mají i tuhle megatelku.
13: A věci do školy. A ještě něco?
11: Skoro všechno, tenhle kanón!
12: A co hudební nástroje?
14: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
15: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
16: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
15: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
17: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
18: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
19: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
20: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
21: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lodge. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Tena.
22: OK, všichni, jdeme na to.
23: Pojďme mluvit o vlasech.
22: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
23: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
22: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
24: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
25: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi. Imagine me and you,
0: I do. Jen na dva dny.
1: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
2: Má to křídla?
3: Samá voda.
2: Ale je to nad námi.
3: Ano.
2: Tak je to nebe.
3: Trošku níž.
4: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maškova,
0: René Dan,
1: Monika Timková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano!
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky až po sadnotním přilnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
6: Dej do ní svoji nabíječku.
7: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
8: Koťák Live, nabušená talk show, už za chvíli na Očku.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Dnes se randí jinak než dřív. Obvykle se před rande zkouší různá oblečení, aby člověk vypadal co nejlépe. Tady děláme pravý opak. Svlékneme se a připravujeme se na rande. Takže takhle to tady u nás vypadá. Vítejte v pořadu Naked Attraction Švédsko. V tomto seznamovacím pořadu se věnujeme nefiltrované pravdě. Připravený na seznamovací dobrodružství?
2: Kolik si jich můžu odvést? Prosil bych přesně.
1: Jen jednu.
3: Můžu se budit vedle toho každé ráno? No, možná.
2: Nejspíš si myslíš, že raj neexistuje. Není to tak.
3: Ty oči.
2: Hraje si s námi, sakra, to je ale úchylné.
1: Svobodní toužící po lásce si tu mezi pěti nahými lidmi mohou najít partnera na rande. Kdo je alergický na kožešiny? Postupně zjistíme, co se stane, když odhalíte oblečení a necháte se řídit instinktem a fyzickou přitažlivostí.
3: Je příjemné vidět veselý penis. Cililink.
2: Cítím tu odhalenou přitažlivost.
3: Je to naprosto úžasné.
1: Naked Attraction Švédsko. V našich boxech stojí pět úžasných kluků. A co mají společného? Jsou svobodní, chtějí randit, jsou nazí a chtějí jít a seznámit se s touto dívkou.
3: Chybí mi vztah. Nikdo, s kým si můžu povídat. Chci dělat zábavné věci, ale i intimnosti. Asi jsem ještě nepotkala toho pravého. Jmenuji se Michelle, mám 27 let a pocházím z Erebro. Momentálně bydlím v bulharské Sofii. Ráda cestuji. Hraju videohry, cvičím, scházím se s přáteli, chodím pařit a na rave. Mezi moje koníčky patří demolice. Je příjemné si stoupnout na taneční parket a zmizet ve vlastním světě. Tančit celou noc a kašlat na všechno okolo. Je to šílený zážitek.
1: Na zdraví, Michelle.
3: Bezva, už se těším, bude to zábava. Musíš se pak podívat.
1: Jo, budu se dívat pořád dokola.
3: Přátelé by mě asi popsali jako velmi přímou, živou, spontánní, ale také tvrdohlavou a možná trošičku agresivní. Tohle zní trochu

0: divně, já vím. Já ale vlastně nejsem agresivní, jenom trošičku drzá. No jo, trošičku drzá. Přesně tak, ano. Ne, to nebylo dobré, to nebylo. Můj vysněný partner by měl zůstat svůj. Měl by převzít iniciativu. Nesmí se bát prosadit. Trochu sebevědomí je u kluka taky fajn. Vlastně to očekávám. Strašně se těším a jsem připravená se svléknout, protože to bude zábava. Já se nemůžu dočkat. Moc se těším.
1: Michelle, vítám tě v našem pořadu. Trénink a videohry. Jde to vůbec dohromady?
0: Ano, někdy se prostě necháš unést. Celý večer sedíš a hraješ videohry a o víkendu protančíš noc. Je to šílené.
1: A jak vypadá tvůj milostný život?
0: Předtím jsem měla dlouhodobý vztah a teď ho vlastně hledám.
1: Tohle je zcela nový způsob, odhalená přitažlivost. Začneme opačně. Co říkáš na nahotu? Cítíš se dobře nahá?
0: Ano, doma ráda chodím nahá. Kdybych mohla, tak budu nahá i jinde. Možná úplně všude.
1: No, tak teď máš šanci.
0: No, vidíš.
1: Zajímá mě, co hledáš. Jak vypadá to vysněné tělo?
0: Mám ráda tetování. Pokud má někdo jedno nebo dvě, tak je to pro mě jasná výhoda.
1: Tak to někdo jásá.
0: Přesně tak, uvidíme. Můžu jenom doufat. A také by měl cvičit. Může mít trochu svaly a být dobře stavěný. Ale nehledám jen nějakého svalovce.
1: Když mluvíme o výbavě, čemu dáváš přednost?
0: Trošičku jsem o tom přemýšlela. Nejsem moc vybíravá. Většina věcí je vítaná. Jsem nenáročná.
1: No tak to je skvělé. Uvidíme, co nás čeká. Je na čase si prohlédnout 5 spodních částí těl. Postupně si vybereš ty, kteří postoupí dál. Nakonec zůstane jeden muž, který s tebou půjde na rande. Tak řekni, jsi připravená?
0: Ano, ano, prosím.
1: Jo, zvedněte stěny. Páni.
0: Páni, páni, páni.
1: Dívej se a užívej si to.
0: Musím se tedy hodně držet. Tohle se mi fakt líbí.
1: Líbí se ti to, co vidíš?
0: Rozhodně. Klidně se budu vedle nich každé ráno probouzet.
1: Nebo si s nimi promluvit. Upoutal tu někdo tvoji pozornost? Na koho se podíváme jako prvního?
0: Jistě. Podíváme se na... fialového.
1: Půjdeme k fialovému.
0: Silná stehna. Vidím občasné tetování. Něco má na pažích, na kolenou a vzadu.
1: No tak ho otočíme.
0: Ano, podíváme se na něj ze zadu. Má moc hezký zadek. Opravdu pěkný a pevný.
1: Líbí se ti hodně věcí. Silné nohy, tetování. A pak je tu samotný penis.
0: Je hezký, pevný, prostě ho chci.
1: Skvělé. Spousta superlativů. Teď kam chceš jít dál?
0: K zelenému.
1: Proč jsi rozhodla právě pro něj?
0: No, protože prostě ten penis.
1: Jo? No právě proto jsme tady. Můžeš mu říkat, jak chceš a kolikrát chceš.
0: Dobře. Vidím, když má někdo pěkný penis.
1: Dobře.
0: Je velmi pěkný a také má hezké ruce. A má určitě silný stisk.
1: Víš co? Můžeš si ten stisk vyzkoušet.
0: Ještě jednou, takhle. A teď jsem spokojená.
1: Jaké to bylo?
0: Pevný stisk.
1: Jinak trochu víc chlupů. Co ty na to?
0: Volím zlatou střední cestu. Nesmí jí být moc, ani málo.
1: Tak akorát.
0: Musí to být něco mezi.
1: A je tohle tak akorát?
0: Rozhodně.
1: Těžká volba. Půjdeme dál. Kam teď?
0: Půjdeme ke...
1: žlutému.

0: Dobrá. Vypadá stabilně. Je takový silný. Přesně tak, pěkná postava. V jeho náručí se člověk určitě nestratí. Já to cítím.
1: Rád se objímáš, žlutý? Ano, ano. Chceš vidět zadek?
0: Ano.
1: Aha. Je to příliš osobní otázka?
0: Chci.
1: Dobře, no tak se na něj podívej.
0: Podívej.
1: Ten je malý.
0: To je ale zadek, plné a krásné hýždě. Co bude dál?
1: No, co bude dál? Zbývají nám červený a modrý.
0: Chci jít k modrému.
1: Dobrá.
0: Líbí se mi jeho postoj, je takový jistý a sebevědomý. Vlastně je moc pěkný. A má moc hezký šourek.
1: V pořádku.
0: Líbí se mi, jak se směje. Tak jo.
1: Je to pěkné, když se směje.
0: Jasně, cililink.
1: Ano, začne se mu to všechno hýbat.
0: Můžeš se zasmát ještě víc?
1: Mluvila jsi o šourku a teď si řekneme něco o penisu. Víš, jaká je jeho průměrná délka?
0: Ne.
1: V erekci je to 13 cm. Jen 5% lidí má 15 a více.
0: A tohle je moc hezký penis. Úžasné, já to myslím vážně.
1: Ano, byl nejveselejší.
0: Dá se to tak říct.
1: Nikdo se tak moc nesmál.
0: Bylo hezké vidět veselý penis.
1: Poslední je červený.
0: Tak ten je vysoký. Takové kluky mám ráda. Sama nejsem moc vysoká. A proto si vybírám vyšší kluky. Vysokého kluka rozhodně neodmítneš.
1: To ne, oblíbená část těla. Na co se ještě ráda díváš?
0: Zadek.
1: Opravdu?
0: Ráda se dívám na zadek.
1: Víš, co uděláme? Požádáme všechny, aby se otočili.
0: Jasně.
1: Čeká tě šok.
0: To je nádhera. Tuhle fotku bych si ráda pověsila nad postel. Mohla bych se na ní po probuzení dívat. Bylo by to skvělé.
1: Popiš nám hezký zadek. Jak by měl vypadat?
0: Ráda bych ho chytila a pak mačkala a otlapkávala.
1: Pohrajeme si trochu se zadkem? Podívej se.
0: Pani.
1: Viděla jsi kluky ze zadu i ze předu. Je na čase se rozhodnout.
2: Är det dags att ta ett beslut?

0: Čtyři z nich postoupí dál. Musíš vybrat jednoho, který postoupí. Je to jenom na tobě. Jak se cítíš?
1: Není to dobré, není to žádná legrace.
0: Moc ráda bych věděla, kdo postoupí.
1: Dobře, postoupí fialový,
0: dobrá,
1: je silný a mohutný a ta tetování, nic jiného se nedá říct. Bože. Postoupí žlutý. Má moc pěknou postavu.
0: Máme dva ze čtyř. Kdo bude další?
1: Modrý, ten také postoupí.
0: Dobrá. Zbývají červený a zelený. No. Tak kdo pak to bude?
1: Ach, bože. Dobře, postoupí...
2: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
4: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
5: Allegro!
4: Allegro! To musím také vyzkoušet! To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
5: A mají i tuhle megatelku.
6: A věci do školy. A ještě něco?
4: Skoro všechno, tenhle kanon!
7: A co hudební nástroje?
8: Allegro. Volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
9: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Tena.
10: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
11: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
12: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
13: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
12: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
13: Albert stojí za to jíst lépe.
14: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí z potahy na sedačky Deko doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko doma. Pohodlí, co pohladí.
15: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
16: kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
17: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
19: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
20: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
21: Trápilo mě svědění a pálení.
22: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
20: Dokonce i sex se stal bolestivým.
23: Vagisan zafungoval okamžitě.
20: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
24: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
25: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
26: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
27: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
28: Každý rodič umí něco jedinečného.
29: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
30: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
29: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
31: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
32: 18. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my.
33: E-kondomy.
32: E-kondomy.cz.
0: Zbývají červený a zelený. Tak kdo pak to bude?
1: Bože.
34: Ten lunga, som gillade, eller den
0: vysoký, který se mi líbil, nebo ten s pěkným pérem?
1: No, je těžké si vybrat mezi dvěma. Dobře, takže já pošlu dál asi tedy, no, červeného.
0: Dobrá.
1: To takto nebylo zábavné, jsem na rozpacích.
0: Vyřadila si svaly a penis.
1: Přesně.
0: Tohle je 23-letý Markus. Studuje KTH a žije ve Stockholmu. Vítej u nás.
35: Díky.
0: Mistr švédka v judu.
1: Opravdu? Páni.
0: Jak se cítíš, když ho vidíš celého?
1: No, trochu toho lituju.
0: Je to těžké, jaké to bylo stát v boxu.
35: Byl jsem nervózní, ale byla to zábava.
0: Těší nás, že jsi přišel.
35: Díky.
0: Díky.
1: Měj se.
35: Škoda, že jsem vypadl jako první. Přesto to byla zábava. Hodnocení penisu je zábavné, nestává se to často. Michel, pokud tě najdu, možná dostaneš další šanci. Můžeme spolu zapařit.
0: Brzy přejdeme k dalšímu kroku. Zvedneme stěny o něco výš. Přijdou na řadu paže, hrudníky a ramena. Co je pro tebe důležité?
1: Mám ráda silné paže a plné hrudníky. Na břichu mi moc nezáleží. V podstatě může vypadat jakkoliv.
0: Ráda se mazlíš?
1: Moc. Hledám silnou náruč, to se mi moc líbí. To mám opravdu ráda.
0: No, uvidíme, jestli tu jsou silné náruče. Jsi připravená?
1: Ano.
0: Tak já to řeknu, zvedněte stěny.

0: Bože, doslova ztrácím řeč, tak bych to asi formulovala.
1: Každý je jiný.
0: Přesně tak.
2: Kam půjdeme jako první?
0: Modrý.
2: Dobrá. Co si o něm myslíš?
0: Trocha chlupů, silná ramena a moc pěkný postoj.
2: Držení těla je asi dost důležité.
0: Ano, stojí tu připravený.
2: Ano.
0: A taky se směje, to je dobře.
2: Je to vtipné. Člověk nevidí moc často veselý penis.
0: No to ne.
2: Půjdeme dál.
0: Jistě.
2: Nerada odcházíš.
0: Chtěla bych ještě chvíli zůstat a podívat se, jak se směje. To mě baví.
2: Ne, půjdeme dál. Jsme u červeného. Nemá žádné tetování.
0: To nemá.
2: Je někde jinde?
0: Aha, je.
2: Aha, takže tu nějaké je. Otoč se, ať se na něj můžeme podívat.
0: Aha. Maria, kdo to je?
2: Žádlíš?
0: Řekni, kdo to je.
2: Je tam kříž.
0: Možná to nějak souvisí.
2: Jistě. Můžeš se zase otočit. Líbí se ti, co vidíš? Co se ti líbí?
0: Ramena a paže.
2: Červený, cvičíš rád? Takové střední ano. Přečteš si něco?
0: Pěkné. Takže teď chci jít k fialovému.
2: Páni, hotové umělecké dílo.
0: Jistě, zajímalo by mě, jestli je zatím nějaká historie. Nemusíš to říkat, ale má nějakou historii. A o co jde? Aha, takže je. A ráda bych ho viděla zezadu.
2: Můžeš se na chvilku otočit?
0: Podívej.
2: Páni.
0: Další nádhera.
2: A teď něco prozradím hochům v boxech. Máš taky nějaké tetování?
0: Mám.
2: Tak to je potěší. Michelle není jediná, kdo má ráda tetování. Podle průzkumu si celých 80% žen randících online myslí, že tetování je atraktivní. V říši zvířat používají samci vizuální signály, aby přilákali samice. Proto mají pávové extravagantní peří a lvy velké hřívy. Zdá se, že tetování je jedním ze signálů, kterými muži lákají pozornost žen. Dobrá, zpátky k fialovému. Podíváme se na ramena.
0: Do těch bradavek by se dalo štípat. A taky se rád mazlí. Možná bych do ní mohla i kousat.
2: Jo, to půjde, jasně. Dostala si souhlas.
0: Ten je důležitý.
2: Zbývá ještě žlutý.
0: Ano.
2: Máš tu svého medvídka.
0: Mohla bych se mu schoulit do náruče a třeba by mě v noci zahříval.
2: Co se ti líbí nejvíc z toho, co teď vidíš?
0: Ramena. A taky se mi líbí břicho, ale ráda bych viděla malý zádový sval.
2: Podíváme se na sval.
0: Malý zádový sval. Pěkná záda. Silná.
2: Michelle, je na čase se rozhodnout.
0: Ne.
2: Ano, tři postoupí dál, kteří to budou. Pověz.

0: Ach, jo. Bože. Takže postoupí. Modrý. Co tě k němu přitahuje? Ramena. Je veselý a úžasný. Člověk z něj má prostě radost. Ten tu musí zůstat. A ještě pošlu dál, třeba, no. Červeného. Pěkná ramena a hezká záda.
1: Zbývá žlutý a fialový.
0: Přesně. To je tak těžké. Dobře, takže postoupím. Fialový.
1: Dobře, takže žlutý přijde k nám. Tohle je 24-letý David ze Stockholmu, který studuje ekonomii. Vidíš ho celého. Jak se cítíš?
0: Jsi moc hezký, ráda bych tě objala.
2: To by mohlo dopadnout špatně.
0: Udělám to.
2: Bylo to neuvěřitelně zajímavé. Je to možná nejšílenější věc, jakou jsem kdy udělal. Michel přichází o velmi milého a pozorného kluka. Přinesl jsem si láhev vína a HDMI kabel, abychom si mohli společně pustit film. Jenže z toho sešlo. Nic se neděje.
1: Michel, zbývají tři. Brzy zvedneme stěny. Uvidíš jejich tváře a oni, ale také uvidí tebe. Jak se cítíš?
0: Je to šílené, že mě ještě neviděli. Vidím spoustu věcí, nic neříkají.
1: Ale tvoje chvíle přijde, neboj.
0: No to ano.
1: Když už mluvíme o tvářích, jak důležité je krásný úsměv a pohled.
0: Veselí lidé mě nadchnou.
1: No, veselí, ty tu máme.
0: Pár veselých úsměvů a je to.
1: Jasně. Ještě se mluví o lásce na první pohled. Potkala tě někdy?
0: Tomu nevěřím.
1: Nevěříš na ní?
0: Neexistuje.
1: Láska prostě přijde.
0: To si nemyslím, potrvá to trošičku déle.
1: Tak já to řeknu. Zvedněte stěny.
0: Ohromné.
1: Michel, zbývají tři. Uvidíš jejich tváře a oni uvidí tebe.
0: Ano.
1: Tak já to řeknu. Zvedněte stěny.

0: Když se zvedla stěna, tak všichni vypadali tak šťastně. Možná proto, že jsme o tom mluvili.
1: Možná jsou šťastní.
0: V to doufám. Já jsem každopádně ráda.
1: No tak to je skvělé. Pojďme si promluvit o modrém. Vypadá podle těch představ?
0: Veselý kluk vypadá jako veselý a milý kluk.
1: Červený, ten tě chce zaujmout postojem.
0: Má pronikavý pohled.
1: Je příjemný, ale necítíš lásku.
0: Sexuální přitažlivost se dá vyjádřit pohledem.
1: Ještě to máme fialového se vším tím tetováním.
0: Připadá mi velmi milý. Vypadá jako mazlivý kluk, kterého jsem si představovala. Co k tomu dodat?
1: Reaguješ podle toho, co vidíš?
0: Všichni mají nějakou formu vousů.
1: Máš ráda vousy?
0: Ano, jsou mužné. Moc se mi líbí.
1: Mnoho lidí ve vztahu má vousy. Mezi svobodnými je jich méně. A my tu máme hned tři. V posledních letech se vousy staly oblíbenými. Ovšem najít svobodného muže s vousy může být obtížné. Většina vousatých mužů je ženatá nebo má partnerku. Muž, který hledá přítelkyni, je obvykle oholený. Podle vědců je to nejspíš proto, že mnoho žen považuje oholeného muže za bezpečnějšího. Pokud jste svobodní, máte plno vous a hledáte partnerku, nezapomeňte se oholit. Napadlo mě, že bys mohla každému položit otázku. Uslyšíš jeho hlas. Když o tom mluvíme, jaké máš ráda hlasy? Které tě přitahují?
0: Já mám radši hlubší hlasy.
1: Začneme fialovým.
0: Ahoj. Chci se zeptat, jestli je pro tebe důležitý vlastní čas a také, jak ten vlastní čas trávíš, co děláš?
2: Vlastní čas je pro mě důležitý. Rád tvořím. Uvařím si šále kávy, pustím dobrou hudbu a věnuji se nějaké formě umělecké tvorby.
0: Dobře, pěkný hlas. Jistě. Umělecký, hluboký, jemný hlas a dělá umění. Zajímalo by mě, co je to za umění. Třeba tetování. Navrhl jsi ho sám? Pověz.
1: Ne, na to nesmíš odpovědět. Ne. Přejdeme k červenému.
0: Ahoj. Co nejraději děláš na rande?
2: Ahoj. Nejraději mám nějakou aktivitu. Něco zábavného. Nemusí to být nutně večeře. Raději něco podniknu.
1: Zajímalo by mě, jakou aktivitu jsi vybral.
0: Mám ráda hry a podobně. Ráda si dáme pivo a zajdu do herny. To jsou moje koníčky.
1: Líbí se ti to? Zamlouvá se mu to. Přejdeme k veselému modrému. Co ty na to?
0: Chci se ti zeptat, co říkáš na otevřené vztahy. Co si o nich myslíš?
2: Určitě jsou zajímavé, ale pro mě asi ne. V tomto ohledu jsem spíše monogamní.
0: V pořádku. Docela mě zajímá, co na to říkají ostatní.
1: Je lepší si to ověřit. Věř mi.
0: No to rozhodně.
1: Je tu další těžké rozhodnutí. Ze tří budou dva. Zajímalo by mě, jak moc to ovlivnili jejich odpovědi na tvoje otázky.
0: Vlastně to hrálo roli, řekla bych, že docela velkou.
1: Napjatě čekáme tvé rozhodnutí. Kteří dva postoupí?
0: Pošlu dál. No tedy, takže... Fialového. Něco v jeho hlase mě prostě zaujalo.
1: Rozumím. Zbývají modrý a červený.
0: Přiznám se, že je to opravdu velmi těžké. Asi pošlu dál.
3: No,
0: červeného. Tak to tedy nebylo snadné.
1: To věřím. Co rozhodlo?
0: To, že chce na rande dělat nějakou aktivitu.
1: Rozumím. V modrém boxu je 30-letý Jonas ze Sali. Vítej u nás.
0: Veselý penis.
2: Veselý penis vypadává.
1: Jonasi, už ti někdy někdo řekl, že máš veselý penis?
2: Ne, tohle bylo poprvé.
1: Aha, takže poprvé.
2: Jo, jo. Bylo zábavné se smát a ještě za to získat pochvalu.
1: Skvělé. Jsi mistr ve stavění z lega. Stavíš opravdu pokročilé projekty. O tohle teď přicházíš.
0: Ano, Lego mám moc ráda.
1: Opravdu?
0: Ano.
1: Skvěle, bylo to super. Děkujeme, že ses zúčastnil našeho pořadu.
2: Díky. Mám ten nejbláznivější, nejzábavnější a nezapomenutelný zážitek v životě. Řekla, že jsem veselý a mám veselý penis, a pak je překvapila moje silná ramena. Já bych neřekl, že mám velká ramena. Jdu domů a sebou si vezmu tyto milé komentáře. Nikdy na tuhle nádhernou zkušenost nezapomenu.
1: Michel, zbývají dva. Oba jsou nádherní a nazí. Jenom ty jsi oblečená.
0: Cítím se trochu osamělá, když mám na sobě tolik věcí. Bude příjemné se svléknout.
1: Je nějaká část těla, se kterou jsi obzvlášť spokojená?
0: Se zadkem. Ještě se mi líbí ramena, protože vypadají silně. Pevně.
1: Skvěle. Tak se domluvíme následovně. Běž a svlékni se, prosím. Po několika těžkých rozhodnutích mezi pěti úžasnými muži si 27-letá Michelle vybrala na skvělé svobodné muže. 27-letého Jonatána, který pracuje se solárními články, a 29-letého prodavače Robina. Oba pochází z Norčepingu. Vítěz tohoto norčepingového derby půjde s Michelle na rande. Zjistí, zda lásku dotáhnou do cíle. Jonatane, Robine, vítám vás. Jaké to je dostat se tak daleko?
2: Skvělý pocit. Skvělé, že jsem se sem dostal.
1: Je to takové norčepingové derby. Nesetkali jste se, i když pocházíte ze stejného města?
2: Ne.
1: Mohli jste si bez zábran prohlédnout. Jak se vám líbí to, co jste zatím viděli?
2: Má nádherný úsměv, je moc hezká. Mně se líbí její tělo. Řekla, že má hezký zadek. No, to se cení.
1: Muži obvykle dávají přednost zadku nebo prsům. Ty máš radši zadek.
2: No jo.
1: A ty?
2: Taky.
1: Aha, dobrá, tak se podíváme, jestli se tu objeví hezký zadek a prsa. Právě se vrací Michelle, vítej. Ahoj, vítej zpátky.
0: Díky.
1: Můžeš se otočit. Jsi moc hezká. No, co vy na to, kluci?
2: Pěkný zadek. Krásné tetování a prsa se mi líbí. Mně se líbí, že jsi malá. Cítím se víc jako muž, jako chlapák.
1: Určitě bys ráda tyhle hochy poznala. Tohle je 29-letý Robin, věnuje se hlavně umění a tetování. Měla jsi pravdu, navrhl si je sám.
2: Přesně tak.
1: Fantastické. Proč by si měla vybrat právě tebe, Robine?
2: Jsem milý, skvělý kluk.
1: S pěknými tetováními. I na tobě jsme viděli jedno tetování, Jonatane.
2: Ano, je to tak.
1: Byl to kříž.
0: Kdo byla ta Marie?
1: No, kdo je Marie? Tak trochu žárlí, ale ne úplně. Kdo je Marie?
2: No? Jo, je to moje bývalá.
0: No tak to je velmi zajímavé.
2: Chtěl jsem říct, že jsem katolík, jenže to by byla lež. Tak to neudělám.
1: Tohle je 27-letý Jonatan, pracuje se solárními články a je velmi aktivní. A tady máme technoholku, která ráda paří. Zajímá tě něco takového?
2: No, jednou jsem byl na rave plavbě. Tak daleko jsem zašel.
1: Fantastické. Všichni tři jste úžasní. No, ale je to tady. Jeden z těchto mužů tě dnes večer vezme na rande. A ty se musíš rozhodnout, kdo to bude. No, pověs nám to.
0: Poslední rozhodnutí. Těžké rozhodnutí.
3: No, takže nejspíš to bude

0: Bože, to je tak těžké.
1: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
2: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Umí to lítat?
5: Ne.
4: Máme to teď s sebou?
5: No jasně.
4: Zabírá to hodně místa?
5: Naopak, nabízí.
6: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
7: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma.
8: Žijeme to s vámi.
9: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
8: Jasněčka!
9: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
10: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
11: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
12: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
13: Co si vezmu na sebe?
14: Zalando.
15: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 000. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 000. Více na Citroen.cz.
16: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
17: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
18: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
19: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
20: OK, všichni, jdeme na to.
21: Pojďme mluvit o vlasech.
22: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
21: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
22: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
23: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
24: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
25: Allegro!
24: Allegro! To musím také vyzkoušet!
25: To teda musí!

0: Jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
1: A mají i tuhle megatelku.
2: A věci do školy. A ještě něco?
3: Skoro všechno. Tenhle kanón.
0: A co hudební nástroje?
4: Allegro. Volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
5: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
6: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
7: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lid. Vyzkoušejte vzorky zdáhle. Tena.
8: 18.
9: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
10: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
11: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
12: Poslední rozhodnutí, takže nejspíš to bude...
13: Jonathan.
14: Jonathan?
12: Ano, Jonathan, jo, opravdu. Jonathan a Michelle půjdou dnes večer na rande. Robin nás opustí. Děkujeme za účast v našem pořadu.
15: Díky, bylo to super. Gratuluju. Měj se, kámo.
12: Ano, měj se. Je mi to líto.
15: Nevadí. Mrzí mě, že jsem nemohl jít s Michelle na rande. Je to moc milá holka. Máme toho hodně společného. Oba máme rádi tetování a cvičíme. Trochu jsem to pokazil, protože také rád chodím na rave. Jenže jsem to neřekl. Je smutné, že jsem se v cíli zasekl. Nicméně jsem prohrál s dobrým klukem. Michelle, pokud rande nevíde, jsem tady. Můžeme to spolu roztočit.
12: Je skvělé vás takhle vidět.
15: To jo.
12: Vypadáte krásně. Jsi zvědavá, jak vypadá oblečený? Co?
13: Ano, jistě. Člověk nikdy neví, jaký má styl oblékání.
12: Je opravdu zajímavé začínat rande opačně. Takže hodně štěstí.
15: Děkujeme.
12: Naschledanou.
15: Jsem nadšený, že jsi mě vybrala. Asi to bylo proto, že jsem se hodně usmíval a díval se Michelle do očí. Evidentně to na ní zabírá.
13: Jsem se svým výběrem spokojená. Určitě je to bezva kluk. A já jsem zvědavá, jak večer skončí.
15: Večer přinese spoustu konverzace, dokud se nebudeme nudit. Pak to trochu oživím. Se mnou se nudit nebude.
13: Jsem nervóznější než předtím, tohle randění. Vždycky jsem si myslela, že randění je otázka nervozity. Pro mě je absolutní tabu, když se někdo obléká příliš formálně. Takže doufám, že má uvolněný styl. No, takže uvidíme, jak na mě zapůsobí.
15: Ahoj.
13: Ahoj, vítám tě. Ráda tě vidím oblečeného. Sluší ti to. Svého výběru vůbec nelituji. Jak se máš? Jak se cítíš?
15: Je trochu zima, ale mně je teplo.

0: tränad ut.
1: Men a pak jsem uviděla i tvůj obličej a ten je moc hezký. Já nevím. No.
2: Těžko se to vyjadřuje, ale asi Michel zajímám. Pořád se na mě dívá, proto si to myslím. Co jsi dělala posledních 11 měsíců?
1: Už 11 měsíců bydlím v Bulharsku.
2: Aha.
1: Měla jsem v plánu zůstat tam jeden rok. V lednu uplyne. Takže se musím rozhodnout, co bude dál. Co budu dělat. Kam pojedu, kde zůstanu.
2: Michel žije v Bulharsku, to mě trochu překvapilo. Třeba i v budoucnu přilákám zpátky do Švédska. No proč ne?
1: Možná mě přivede zpátky do Švédska. Pak si promluvíme. Můžeme probrat lásku na první pohled. V případě, že bych se kvůli němu stěhovala do Švédska.
2: Můžeme si vyrazit? Dáme si ještě něco k pití. Možná něco vymyslíme.
1: Dobře.
3: Druhý den.
4: Ahoj.
1: Dobré ráno. Jak se máš?
4: Tak ráda tě vidím. Ráda vás vidím.
2: Ahoj.
4: Snažím se číst řeč těla. Položil si ruku na koleno.
1: Stejně rychleji zase sundal.
4: Začneme od začátku. Jaký byl včerejší večer?
2: Já myslím, že to bylo dobré.
4: Často se mluví o přitažlivosti. Někdy mezi lidmi vzniká chemie. Byla mezi vámi nějaká chemie?
1: Ano, byla.
2: Jo. Ano.
4: Co se dělo po rande?
1: Šli jsme do baru s televizními hrami.
4: A co bylo potom?
2: Potom večer skončil. Takže tak.
1: Nic nebylo.
2: Ne.
4: Jako první jste se viděli nazí, pak jste se oblékli. Viděli jste se znovu nazí?
1: Je to možné?
2: Ano.
1: Ano.
4: Zase jste se viděli nazí.
2: Ano, je to tak.
1: Je prostě strašně snadné se svléknout.
4: Ano. Velmi mě to zajímá. Máte pocit, že je to začátek něčeho nového?
2: Ano. Jako je to těžké. Bydlí jinde. Uvidíme. Můžeme zůstat v kontaktu. Třeba telefonicky nebo přes SMSku. Je to základ toho, jestli se znovu potkáme. Uvidíme, jak to do budoucna bude probíhat.
1: Je to trochu daleko. Pokud je to možné, ráda se s Jonathanem znovu setkám, protože já jsem si to opravdu moc užila.
4: Semínko se v zahradě našeho pořadu přece jen ujalo. To mě moc těší. Gratuluju.
2: Díky. Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.

0: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.
1: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
2: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
3: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc, než si myslíte.

0: přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena LED. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Tena.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
3: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
4: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.

0: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
2: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
3: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz. 135 let s vámi.
4: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
5: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
6: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
7: Trápilo mě svědění a pálení.
8: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
6: Dokonce i sex se stal bolestivým.
9: Vagisan zafungoval okamžitě.
6: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
10: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
11: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
12: Allegro!
11: Allegro! To musím také vyzkoušet!
12: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
13: A mají i tuhle megatelku.
14: A věci do školy. A ještě něco?
11: Skoro všechno, tenhle kanón!
15: A co hudební nástroje?
16: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
17: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitaminem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
18: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit.

0: Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
1: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.

0: Očko tě zve do kina.
1: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
2: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
3: No, páni.
2: Existuje?
4: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
5: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: No a dnes to bude i velká novinka, fantastické brýle od Emporia, které se dokonce dokáží přizpůsobit až 3 dioptriím, takže to je vynikající, co vás čeká.
1: Fungují vám brýle na čtení skvěle na knížky, ale na textovky nebo počítač už ne?
2: Když se dívám na mobil, potřebuju brýle, abych viděla text, pak přijdu do kanceláře a potřebuju jiné brýle na počítač. A když jdeme na oběd, potřebuju další brýle, abych si přečetla jídelní lístek nebo i knihu.
3: To, co potřebujete, jsou revoluční nové Emporium Multifocus.
1: Inovativní brýle na čtení, které se sami přizpůsobí vašemu zraku, ať už čtete zblízka, na střední vzdálenost nebo i dál.
4: Tyhle brýle jsou úžasné, udělají všechnu práci za mě. Ať už čtu cokoliv, jakékoliv písmo v knize, sklo se mi přizpůsobí.
5: S těmito brýlemi se můžu dívat na počítač, sami zaostří, otočím hlavu, podívám se na papír, hned zaostří na něj, můžu se dívat sem a tam, je to hrozně jednoduché a snadné.
1: Tajemství spočívá v technologii multifokálních optických čoček navržených s celou škálou různých dioptrií. Když se podíváte skrz čočku, vaše oči spolupracují s mozkem a automaticky najdou to správné místo, abyste viděli jasně v každé situaci. Pro přesné vidění na blízko, které se přizpůsobí vašim textovkám, novinám i obrazovce počítače, bez ohledu na velikost písma nebo vzdálenost od očí. Takže vám stačí jedny brýle na čtení ranních novin, kontrolu etikety na lahvičce s léky nebo luštění křížovky. A vaše tvoření bude mnohem příjemnější, protože můžete snadno přejít od čtení návodu k navlékání jehly a sledování vzoru. A to všechno s jedinými brýlemi.
3: I když se vám změní dioptrie, Emporium Multifocus vám budou fungovat dál.
1: Jsou to jediné brýle na čtení, které kdy budete potřebovat. Navíc pro super drobný text, který nepřečtete ani se správnými dioptriemi.
3: Emporium Multifocus odvede skvělou práci, protože má v sobě zabudovaný zvětšovací efekt.
1: Jakákoliv velikost písma bude jasnější a snáze čitelná. Skvěle se hodí i na jiné činnosti, jako je navlékání malého rybářského háčku nebo vybírání těch nejmenších kůstek z ryby k večeři.
3: S Emporium Multifocus je všechno jasnější, větší a snazší.
1: Navíc k nim zdarma dostanete praktické pouzdro z mikrovlákna, které slouží i jako vysoce účinný čisticí hadřík na odstranění otisků prstů a šmouh bez použití chemie.
0: Jedny brýle na televizi, jedny brýle na telefon, jedny brýle na čtení, jedny brýle na pletení. Opravdu už nebudete muset potřebovat různé druhy. A budou vám stačit jedny i jediné. Takže si počkejte, protože to bude skvělá akce. No a dámy i pánové, můžete si usnadnit život se skvělými brýlemi, které se mohou nosit i v rozsahu různých dioptrií. A i když třeba se vám změní zrak s tím, jak budete stárnout, tak ty brýle stále si můžete ponechat, protože oni jsou tedy takové, že se promění právě na ty vzdálenosti.
1: Fungují vám brýle na čtení skvěle na knížky, ale na textovky nebo počítač už ne?
2: Když se dívám na mobil, potřebuju brýle, abych viděla text, pak přijdu do kanceláře a potřebuju jiné brýle na počítač. A když jdeme na oběd, potřebuju další brýle, abych si přečetla jídelní lístek nebo i knihu.
3: To, co potřebujete, jsou revoluční nové Emporium Multifocus.
1: Inovativní brýle na čtení, které se sami přizpůsobí vašemu zraku, ať už čtete zblízka, na střední vzdálenost nebo i dál.
4: Tyhle brýle jsou úžasné, udělají všechnu práci za mě. Ať už čtu cokoliv, jakékoliv písmo v knize, sklo se mi přizpůsobí.
5: S těmito brýlemi se můžu dívat na počítač, sami zaostří, otočím hlavu, podívám se na papír, hned zaostří na něj, můžu se dívat sem a tam, je to hrozně jednoduché a snadné.
1: Tajemství spočívá v technologii multifokálních optických čoček navržených s celou škálou různých dioptrií. Když se podíváte skrz čočku, vaše oči spolupracují s mozkem a automaticky najdou to správné místo, abyste viděli jasně v každé situaci. Pro přesné vidění na blízko, které se přizpůsobí vašim textovkám, novinám i obrazovce počítače, bez ohledu na velikost písma nebo vzdálenost od očí. Takže vám stačí jedny brýle na čtení ranních novin, kontrolu etikety na lahvičce s léky nebo luštění křížovky. A vaše tvoření bude mnohem příjemnější, protože můžete snadno přejít od čtení návodu k navlékání jehly a sledování vzoru. A to všechno s jedinými brýlemi.
3: I když se vám změní dioptrie, Emporium Multifocus vám budou fungovat dál.
1: Jsou to jediné brýle na čtení, které kdy budete potřebovat. Navíc pro super drobný text, který nepřečtete ani se správnými dioptriemi.
3: Emporium Multifocus odvede skvělou práci, protože má v sobě zabudovaný zvětšovací efekt.
1: Jakákoliv velikost písma bude jasnější a snáze čitelná. Skvěle se hodí i na jiné činnosti, jako je nablékání malého rybářského háčku nebo vybírání těch nejmenších kůstek z ryby k večeři.
3: S Emporium Multifocus je všechno jasnější, větší a snazší.
1: Navíc k nim zdarma dostanete praktické pouzdro z mikrovlákna, které slouží i jako vysoce účinný čisticí hadřík na odstranění otisků prstů a šmouh bez použití chemie.
0: No a mám tu čest přivítat vás u naší promo příležitosti. Takže každý, kdo si chce zjednodušit život a žít tedy v pohodě, tak tady se dočkáte fantastických brýlí. Tyto brýle, přátelé, vás opravdu nadchnou, protože mnoho z vás má různé typy právě brýlí na různé činnosti, což znamená, že to někdy může být velmi nepohodlné a že musíte hledat vždy ty správné brýle. Někdy si musíte ty brýle v podstatě brát sebou a v podstatě pak třeba zapomenete, kde ty správné brýle máte, nemůžete je nalézt a nebudete vědět, co zrovna dělat. Takže to samozřejmě zajisté zná každý. No ale, moji milí televizní diváci, ty nejpohodlnější brýle, jaké vůbec kdy byly vyrobeny, jsou od Emporie a nazývají se Emporia Multifocus. Mají skvělou inovativní technologii, která se přizpůsobí na vzdálenost. No a to znamená, že ať už se podíváte na cokoliv, ať už budete číst, nebo se dívat na telefon, anebo třeba potřebujete navléknout jehlu, nebo si přečíst etiketu, přečíst nějaký recept, tak v podstatě budou vám stačit jedny jediné brýle. Perfektní korekce vidění zblízka a při čtení téměř pro každého. Jsou naprosto ideální na navlékání nitě do jehly, na různé čtení receptů, na prohlížení obrazovky počítače, anebo na prohlížení telefonu. Nemusíte si vůbec měnit brýle, to je na tomto fantastické. No a obsahují více ohniskové objektivy pro úpravu zaostření pro různé potřeby a vzdálenosti. Technologie adaptace na vzdálenost je tady opravdu výtečná. Má velmi flexibilní rozsah od půl dioptrie do 3 dioptrií, kam se v podstatě vejde většina z nás. Takže to je na tomto opravdu skvělé. Technologie adaptace na vzdálenost vám umožní, abyste viděli dobře jak na dálku, tak na střední vzdálenost, ale i na blízko. A dokonce právě i to periferní zkreslení tam je tedy dobře vyvedené, takže se vám nestane, že byste třeba někde zakopli nebo něco podobného, když máte špatné brýle a nevidíte dobře třeba na dálku nebo zase naopak na blízko. Jiné brýle mají třeba jenom jednu fokální čočku nebo mají bifokální čočku na dálku a na blízko. Či mají trifokální čočku na dálku, na střední vzdálenost a na blízko. Ale potom, když potřebujete se podívat na něco jiného, tak se tam špatně právě adaptují na tu vzdálenost. Každopádně Emporia Multifocus jsou čočky s adaptací na dálku do periférie, ale i na střední vzdálenost a na blízko. A nejlepší na tom je, že zajišťují naprosto plynulý přechod, že to nebude nic nepříjemného, ale že v podstatě uvidíte všechno dokonale bez nějakých nedobrých přechodů. No a dokonce nyní nově máme i fantastické brýle v tygřím designu, což je tedy skvělý, teď nejmodernější styl, který se nachází i na módních přehlídkách. No a samozřejmě každé brýle jsou včetně i pouzdra. Je to velice skvělý design, právě elegantní a unisex, takže samozřejmě padnou jak dámám, tak pánům. Takže pokud si chcete perfektně usnadnit život a nehledat množství různých brýlí a mít pouze jedny brýle, které si přenesete kamkoliv budete potřebovat, právě v tom pouzdříčku, aby se vám nepoškrábaly a kdykoliv je můžete vyndat, ať už v obchodě, abyste nakoupili, nebo třeba v restauraci, abyste viděli, co si chcete objednat a tak dále, tak pojďme se ještě jednou podívat na video.
1: Fungují vám brýle na čtení skvěle na knížky, ale na textovky nebo počítač už ne?
2: Když se dívám na mobil, potřebuju brýle, abych viděla text, pak přijdu do kanceláře a potřebuju jiné brýle na počítač. A když jdeme na oběd, potřebuju další brýle, abych si přečetla jídelní lístek nebo i knihu.
3: To, co potřebujete, jsou revoluční nové Emporium Multifocus.
1: Inovativní brýle na čtení, které se sami přizpůsobí vašemu zraku, ať už čtete zblízka, na střední vzdálenost nebo i dál.
4: Tyhle brýle jsou úžasné. Udělají všechnu práci za mě. Ať už čtu cokoliv, jakékoliv písmo v knize, sklo se mi přizpůsobí.
5: S těmito brýlemi se můžu dívat na počítač, sami zaostří, otočím hlavu, podívám se na papír, hned zaostří na něj, můžu se dívat sem a tam. Je to hrozně jednoduché a snadné.
1: Tajemství spočívá v technologii multifokálních optických čoček navržených s celou škálou různých dioptrií. Když se podíváte skrz čočku, vaše oči spolupracují s mozkem a automaticky najdou to správné místo, abyste viděli jasně v každé situaci. Pro přesné vidění na blízko, které se přizpůsobí vašim textovkám, novinám i obrazovce počítače, bez ohledu na velikost písma nebo vzdálenost od očí. Takže vám stačí jedny brýle na čtení ranních novin, kontrolu etikety na lahvičce s léky nebo luštění křížovky. A vaše tvoření bude mnohem příjemnější, protože můžete snadno přejít od čtení návodu k navlékání jehly a sledování vzoru. A to všechno s jedinými brýlemi.
3: I když se vám změní dioptrie, Emporium Multifocus vám budou fungovat dál.
1: Jsou to jediné brýle na čtení, které kdy budete potřebovat. Navíc pro super drobný text, který nepřečtete ani se správnými dioptriemi.
3: Emporium Multifocus odvede skvělou práci, protože má v sobě zabudovaný zvětšovací efekt.
1: Jakákoliv velikost písma bude jasnější a snáze čitelná. Skvěle se hodí i na jiné činnosti, jako je navlékání malého rybářského háčku nebo vybírání těch nejmenších kůstek z ryby k večeři.
3: S Emporium Multifocus je všechno jasnější, větší a snazší.
1: Navíc k nim zdarma dostanete praktické pouzdro z mikrovlákna, které slouží i jako vysoce účinný čisticí hadřík na odstranění otisků prstů a šmouh bez použití chemie.
0: No a dokonce dnes tu máte i novinku, a to fantastické brýle v tygřím designu, takže i ty tu dnes budou a je to opravdu veliký hit, když se podíváme na módní návrháře, co právě teď v této sezóně bude žádané. Takže můžete jít i s módou a ještě k tomu mít fantastické brýle, které nemusíte střídat, nemusíte měnit a které tedy určitě využijí jak dámy, tak pánové. Takže v takovém případě jsem nadšená, že se vám vydaří si i vybrat ty, které chcete. Buď černé, takové spíš klasičnější, a nebo ty nové, moderní právě v tom tygřím vzoru. No a samozřejmě, pokud tedy máte různé dioptrie na různé tedy vzdálenosti, a nebo právě třeba se vám děje to, že používáte různé množství brýlí a někdy nějaké ztratíte, někdy zase nějaké nemůžete zrovna objevit, či je vezmete někam jinam. No a právě od půl dioptrie až do 3 dioptrií tyhle brýle se hodí opravdu pro každého, kdo se nachází v tomto rozmezí. Takže veškeré ostatní brýle vám odpadají, abyste sebou nosili a stačí vám mít tyhle jediné brýle, což si myslím, že je fantastické. A budou se vám skvěle hodit, ať už budete číst třeba v obchodě nějaký nákupní seznam, nebo budete si chtít přečíst třeba složení nějakého produktu, či případně ráno se budete chtít podívat na nějaké dávkování léků, anebo si budete chtít přečíst něco na internetu, či případně někomu napsat zprávu po telefonu, tak tyhle brýle jsou fantastické, stačí vám tyhle jediné. No a přesně to je ono, že mnoho z nás má právě různé tedy typy brýlí a nedaří se vám vždy tedy nalézt ty správné brýle. Někdy houříte oči přes ty brýle, které byste zrovna mít neměli. No a samozřejmě pak vás toho bolí hlava, máte oči zarudlé a podobně. To už se vám nestane, protože existují ty nejpohodlnější brýle, jaké kdy byly vyrobeny. A to právě s inovativní technologií adaptace na vzdálenost. To je na tomto fantastické, že ty brýle se přizpůsobí každému z vás, že v podstatě ten mozek zareaguje a najde si přesně to místo, přes které se v podstatě má dobře dívat, aby tedy jste vyrovnali tu vzdálenost. No a je to skvělá korekce vidění zblízka při čtení téměř pro každého. Ideální pro navlékání nitě do jehly, ale taktéž pro čtení různých receptů nebo prohlížení obrazovky počítače či když jste na mobilním telefonu. Není třeba vůbec brýle měnit. Ty brýle mají perfektní víceohniskové objektivy pro úpravu zaostření pro různé potřeby a různé vzdálenosti. Technologie adaptace na vzdálenost, kde tady máme velmi flexibilní rozsah, který je ještě tady inovovaný od půl dioptrie do 3 dioptrií. Takže do tohoto se vejde, dalo by se říct, většina populace, takže opravdu je to skvělé, co se vám tu nachází. Technologie adaptace na vzdálenost znamená, že se váš zrak přizpůsobí vidění do dálky, ale i na střední vzdálenost, na blízko a dokonce i na to periferní zkreslení, takže to jsou velice dobré přechody. Není to nic, co by vám bránilo třeba v tom, když jdete a nevidíte zrovna dobře na blízko či periferně a pak můžete zakopnout. To nic takového se vám tady nestane, protože ty brýle mají perfektní tu adaptaci. Jiné brýle mohou být takové, které mají pouze jednu čočku. Některé jsou bifokální na dálku i na blízko a některé mohou mít trifokální čočky. Ovšem ty přechody nejsou vůbec plynulé a mně se to jednou taky stalo, že jsem měla právě brýle a neviděla jsem dobře právě do té periferie a takto jsem spadla na schodek, takže to by se vám nemělo stát s čočkami, které se dobře adaptují na dálku. Na dálku, do periférie, na střední vzdálenost i na blízko. A zajišťují tedy plynulý přechod, takže opravdu je to něco velmi pohodlného. A nemusíte se obávat žádných takových nehod. No a nově je máme i v tygřím designu. A to se vám přiznám, že se mi velmi líbí. To je opravdu krásný design a ten bych si určitě pořídila. Jestli zbyde, tak si ji koupím. No a každé ty brýle, ať už ty černé, nebo právě ty tygří, získáváte samozřejmě i s tím pouzdříčkem, které se dá použít taktéž i jako tedy hadří. Tím je můžete samozřejmě i vyčistit. No a ty brýle mají fantastický, elegantní unisex design, takže jsou jak pro dámy, tak samozřejmě pro pány. Takže každý z vás se vůbec nemusí stydět ty brýle vytáhnout třeba někde na obědě v restauraci, když si chcete přečíst meníčko, nebo třeba v obchodě, když chcete si přečíst nějaké složení produktu, anebo třeba chcete přečíst svůj nákupní lístek, který jste si zapsali a nezapomněli jste si jej vzít sebou. No tak přesně vytáhnete ty brýle z toho poustříčka. To je také vynikající, že to poustro je hadrové a můžete je ty brýle v něm mít schované třeba v kabelce do té doby, než ty brýle budete chtít použít. No a takto ty brýle vypadají. Jedny jsou tedy v té tygří variantě, která je krásná, nová a která tedy vypadá opravdu velmi moderně, velice působivě. No a vidíte, že až do 3 dioptrií se tu tedy nachází ten rozsah. A pak tady máme klasiku v brýlích černých, které jsou velmi elegantní a které bych tedy viděla samozřejmě i na pánech. No ale samozřejmě i pánové mohou využít toho tygřího designu. To už záleží na vás, na to se cítíte, co se vám líbí. Cena bude stejná. Cena bude úplně stejná, akorát tedy řeknete operátorům, které ty brýle si chcete získat. No a máme tady 70 možností. Takže doporučuji, abyste se připravili, abyste se nachystali, protože teď si spustíme naši fantastickou akci. A jdeme se na to podívat pěkně společně zrovna v tuto chvíli. Tak doufám, že se vám to zadaří, já bych tedy svého favorita měla. Každé ty brýle vás vyjdou na stejnou částku 1979 korun, což je vynikající volba. Tak určitě nezava... Ale, protože je to naše promo příležitost, tak cena se nám snižuje. A máte tu výbornou cenu, mnohem lepší, 1479 korun. No a už se začíná rezervovat, tak určitě neváhejte a vybírejte si. No a k tomu získáte samozřejmě i právě to pouzdříčko, ten pytlíček, a opravdu velmi krásná šance. Takže vybírejte zavčasu a jednejte.

0: Tohle je nádherná šance. V žádném případě bych nečekala a rozhodovala se, dokud můžete. Je to neskutečná příležitost. Je to neuvěřitelná možnost, kdy si pomůžete s těmito skvělými inovativními čtecími brýlemi. No ale, protože je to dnes speciální promošance, tak tady pro každého z vás máme překvapení a budeme tu mít ještě jednu velikou slevu. Takže každý, kdo už reagoval, vůbec se nemusíte obávat, všichni z vás, kdo už reagovali i kdo teprve reagovat budou, za každé brýle platíte jenom a pouze 979 korun. Takže to je ta nejlepší akce. A stačí jenom říct operátorům, zda chcete černé, anebo ty s tím tygřím vzorem, což je vynikající možnost. Já bych si určitě pořídila ty tygří vzory. Ty se mi tedy velice líbí, ale samozřejmě záleží na vás. Oba typy brýlí jsou úžasné. Mají skvělé aspekty. Jsou to inovativní čtecí brýle, které se automaticky přizpůsobí právě vašemu zraku, bez ohledu na vzdálenost, ze které čtete. Může to být i úžasný tip na dárek pro vaše blízké. Ostré a snadné čtení textu jakékoliv velikosti. Tajemství spočívá v technologii optických čoček, které mají více ohnisek. A ty čočky nabízejí korekci od půl dioptrie až do 3 dioptrií. A dokonce mají ještě vestavěné zvětšovací, takové zrcátko takzvaně, zvětšovací efekt a díky tomu se text jakékoliv velikosti stává ostrým a snadno čitelným. Takže dokonce i kdybyste něco nemohli běžně v tom rozsahu těch dioptrií přečíst, tak se neobávejte, protože je tam to vestavěné zvětšovací sklíčko, přes které tedy dobře přečtete i ten nejmenší text. No a už potřebujete pouze a jenom jedny brýle. Už žádné používání různých brýlích, o kterých zrovna nevíte, kde je máte, kde se vám nachází. Stačí vám jeden pár na čtení ranních novin, na kontrolu léků nebo třeba na vaření, na čtení receptů, na nákupy, ale také třeba na to, když si vybíráte v restauraci, když čtete z meníčka. No a jedno je opravdu jisté. Nemusíte se za tyto brýle vůbec stydět, oni jsou velmi slušivé. No a právě automatický prodej jsme spustili na tygří design, takže přátelé, vás povícero na lince. A protože je to váš favorit a já se vám vůbec nedivím, taktéž jsem si je i zamilovala, tak jsme vám na ně spustili automatický prodej, abyste nemuseli čekat na lince. No a pokud si chcete pořídit černé, tak prosím trošičku vytrvejte na naše operátory. Pojďme se podívat ještě jednou pro nově příchozí na video, kde se nám všechno ukazuje a vysvětluje.
1: Fungují vám brýle na čtení skvěle na knížky, ale na textovky nebo počítač už ne?
2: Když se dívám na mobil, potřebuju brýle, abych viděla text, pak přijdu do kanceláře a potřebuju jiné brýle na počítač. A když jdeme na oběd, potřebuju další brýle, abych si přečetla jídelní lístek nebo i knihu.
3: To, co potřebujete, jsou revoluční nové Emporium Multifocus.
1: Inovativní brýle na čtení, které se sami přizpůsobí vašemu zraku, ať už čtete zblízka, na střední vzdálenost nebo i dál.
4: Tyhle brýle jsou úžasné. Udělají všechnu práci za mě. Ať už čtu cokoliv, jakékoliv písmo v knize, sklo se mi přizpůsobí.
5: S těmito brýlemi se můžu dívat na počítač, sami zaostří, otočím hlavu, podívám se na papír, hned zaostří na něj, můžu se dívat sem a tam. Je to hrozně jednoduché a snadné.
1: Tajemství spočívá v technologii multifokálních optických čoček navržených s celou škálou různých dioptrií. Když se podíváte skrz čočku, vaše oči spolupracují s mozkem a automaticky najdou to správné místo, abyste viděli jasně v každé situaci. Pro přesné vidění na blízko, které se přizpůsobí vašim textovkám, novinám i obrazovce počítače, bez ohledu na velikost písma nebo vzdálenost od očí. Takže vám stačí jedny brýle na čtení ranních novin, kontrolu etikety na lahvičce s léky nebo luštění křížovky. A vaše tvoření bude mnohem příjemnější, protože můžete snadno přejít od čtení návodu k navlékání jehly a sledování vzoru. A to všechno s jedinými brýlemi. Jsou to jediné brýle na čtení, které kdy budete potřebovat. Navíc pro super drobný text, který nepřečte.
3: Zvětšovací efekt.
1: Jakákoliv velikost písma bude jasnější a snáze čitelná. Skvěle se hodí i na jiné činnosti, jako je navlékání malého rybářského háčku nebo vybírání těch nejmenších kůstek z ryby k večeři.
3: S Emporium Multifocus je všechno jasnější, větší a snazší.
1: Navíc k nim zdarma dostanete praktické pouzdro z mikrovlákna, které slouží i jako vysoce účinný čisticí hadřík na odstranění otisků prstů a šmouch bez použití chemie.
0: Takže přátelé, určitě každý z vás získává právě i ten hadřík, který může být použit i jako to pouzérko. Ale pozor, právě ty brýle v tygřím vzoru už máme méně než 10x, už jenom 8 možností se tu nachází a vyskytuje. Takže určitě jednejte, já jsem si je velmi oblíbila. A říkám, jestli zbydou, tak si je určitě zakoupím, moc se mi totiž líbí ten moderní vzhled. A věřím, že každé ženě, možná i pánům, budou tyto brýle slušet. No a přesně takto můžete jednoduše utřít ta skla, pokud na ně nechtěně sáhnete, jako mně se to zrovna podařilo tady. Takže nepotřebujete žádnou chemii, nic takového. Stačí vám tento hadříček a krásně je do nich uschováte, i když třeba je budete přenášet si v kabelce, aby se vám nepoškrábaly. A pak je třeba vytáhnete jenom na nákupu, když budete chtít si získat třeba nějaký produkt a chcete si přečíst jeho složení. No a bez brýlí by se vám to nepovedlo. Každopádně automatický prodej máme spuštěn na ty tygří designy, abyste nemuseli dlouze čekat na linkách. Pokud chcete černé, tak prosím trošičku se trvejte na operátory. Je to vynikající akce. Čočka se automaticky nastaví na potřebnou mohutnost, takže už si nemusíte namáhat oči při čtení drobného písma. Vyhnete se tak namáhání očí a bolestem a hlavy. Nebudete mhouřit oči, nebudete si dělat vrásky. No a díky modernímu a stylovému designu si je můžete vzít kamkoliv sebou. Takže je budete mít vždy po ruce, když narazíte na nějaké písmo, které byste bez nich nepřečetli. Fantastické je, že už žádné používání různých brýlí. Tohle bych určitě pořídila jako skvělý dárek třeba pro prarodiče, no a nebo pro rodiče, pro každého, kdo má různé typy brýlí a častokrát s tím má problémy. Já třeba si přesně pamatuji babičku, která měla brýle na hlavě, jedny na nose a druhé měla, tedy třetí měla ještě na krku pověšené a teď to různě střídala. Přátelé, to už se vůbec nemusí dít, stačí vám jedny jediné brýle, ale bohužel je tady něco horšího, máme tady časomíru, poslední minutka a pár vteřinek na rozhodnutí. Každopádně, když se ještě teď budete nacházet na linkách a my se tady už rozloučíme, naši operátoři s vámi zůstanou, aby se dokončily veškeré rezervace. Takže ničeho se neobávejte, krásně se vám zadaří ty nákupy. Hlavně prosím, buďte na těch linkách. Pouze jedny brýle, které kdy budete potřebovat, už žádné používání různých brýlí. Poslední momentíky, musíte být opravdu rychlí, aby vám neunikly tyto poslední dvě možnosti. Pokud jste na linkách, máte své jisté a neobávejte se, hlavně se neodhlašujte, aby vás někdo nepředběhl a pěkně počkejte na spojení s operátory, anebo využijte právě toho automatu, který je spuštěný na ty tygří designy. Ještě se vám to vydaří, ještě vám to vyjde. Naprosto úžasná šance na vlékání nití do jehel, čtení etiket léků, čtení obrazovek počítačů, telefonů. A není třeba měnit brýle, čočka se automaticky přizpůsobí vašim potřebám. Flexibilní rozsah od 0,5 dioptrie do 3 dioptrií. těchto brýlích cena je stejná 979 korun za kterýkoliv ten design, tu barvu, jakou si vyberete. Takže poslední chviličky, poslední pohledy, dokončete si hlavně rezervace, neodhlašujte se z telefonní linky. Naši operátoři s vámi dokončí veškeré rezervace. Takže přátelé, já bych určitě chtěla poděkovat, pogratulovat každému, kdo se tu dnes s námi účastnil. A určitě prosím, dokončete si ty rezervace, ať máte tyto fantastické brýle. Děkuji každému za pozornost a mějte se nádherně. Vidíme se zase zítra.
6: Přátelé, nezaměnitelné vůně Orientu. Dnes budete tedy v naší promo příležitosti si moci získat absolutně ty nejluxusnější koncentrované parfémové oleje od slavné francouzské značky Jacques Batiny. A samozřejmě takovýchto olejů stačí jenom opravdu kapička, protože tak to vám to vystačí na celý den a úžasné vůně citrusů, nádherného cedrového, santalového dřeva. Takže jakoby krásný výlet po Orientu, na který vás zavedeme v dnešní promo příležitosti, takže neodcházejte od vašich obrazovek. A že tedy si můžeme odhalit všechny ty krásné vůně a tu pestrou a nádhernou nabídku, kterou pro vás máme. Takže přátelé, je tu Samia. Vidíte, že v horních tónech tady máme bergamot, máme tu zelené jablko, taky citron. Ve středních tónech potom je podpoří cedrové dřevo, také vůně pomerančového květu a také překrásné fialky. No a v základu tu máme nádhernou pačulu, vanilku ve spojení s pyžmem. Takže to je Samia, ale tím nekončíme, protože je tu další Thuraya. No a tady opět vrchní tóny, to jsou samozřejmě ty, které ucítíte jako první. Bergamot, který se tu mísí s pomarančem a s broskví. No a potom po nějaké době začnou se spojovat s tóny jasmínu, také fialky a jejich květů, no a také vodních růží, no a santalové dřevo a vanilka, to jsou vůně v základu, které skutečně vás budou provázet po celý den. No a v tuto chvíli dále pojďme si připomenout, že dnešní promo nabídka dokonce voní a ne jen tak nějakými vůněmi, ale přátelé a milé dámy, vůněmi Orientu, a to je naprostá tedy fantazie. Je to svět skutečně svět francouzské, světově proslulé značky Jacques Batiny. No a co si pro nás připravila celou tuto řadu opravdu překrásně a úchvatně vonících parfémových olejů? No a milé dámy, milí pánové, vidíte, že i flakonky jsou absolutně úchvatné. Takže Jacques Batiny, luxusní francouzská značka. Víte, že občas jste měli to štěstí, že jste si u nás měli možnost získat úžasné parfémy nebo právě parfémové oleje, a kdykoliv mají něco nového, tak samozřejmě pro vás si to přejeme získat, protože je po nich ta největší světová poptávka. No a samozřejmě těch příležitostí bývá tady velmi pomálu. Tak já věřím a doufám, že už jste tedy všichni připraveni u vašich obrazovek,

a že tedy si můžeme odhalit všechny ty krásné vůně a tu pestrou a nádhernou nabídku, kterou pro vás máme. Takže přátelé, je tu Samia. Vidíte, že v horních tónech tady máme bergamot, máme tu zelené jablko, taky citron. Ve středních tónech potom je podpoří cedrové dřevo, také vůně pomerančového květu a také překrásné fialky. No a v základu tu máme nádhernou pačulu, vanilku ve spojení s pyžmem. Takže to je Samia, ale tím nekončíme, protože je tu další Thuraya. No a tady opět vrchní tóny, to jsou samozřejmě ty, které ucítíte jako první. Bergamot, který se tu mísí s pomerančem a s broskví. No a potom po nějaké době začnou se spojovat s tóny jasmínu, také fialky a jejich květů, no a také vodních růží, no a santalové dřevo a vanilka, to jsou vůně v základu, které skutečně vás budou provázet po celý den. No a podívejte se, překrásná flakonka opět a záhadná galia, tak jaké pak vůně se nám ukrývají v tomto parfémovém oleji. Tak přátelé, vrchní tóny bergamot, máme tu také překrásný černý rybíz, zelené jablko, citron, mandarinka, broskev, také švestka a úžasné maliny, takže taková to velmi, velmi jemně ovocná citrusová vůně. No ale potom začne se prolínat s jasmínem a s fialkou a v základu překrásné opět cedrové dřevo s pyžmem, santalem a také úžasnou vanilkou. Takže další úchvatné vůně. No a tak, jak je barevné marocké město Marrakeš, tak stejně barevná je i vůně, která vás bude provázet po celý den, pokud zvolíte tento parfémový olej. A je to absolutně úžasný a jedinečný bergamot. A pozor, tady máme příměsi kokosu, zelené jablko, citron, broskev a také švestka ve spojení s jasmínem, s růží a také fialkou. No a v základu potom cedr, santal a vanilka. Nádherné orientální vůně a velmi specifické vás čekají také v parfémovém oleji Bahia, kde v těch horních tónech se nám tedy pojí mandarinka, jablko, hruška, malina, vše se prolínající také s kokosem. No a ve středních tónech je to potom jasmín, je to růže, opět úžasná fialka a základní tóny, nádherná pačula, vanilka, santalové a cedrové dřevo. Přátelé, takže ať už dáváte tedy, milé dámy, přednost spíše kořeněným vůním nebo citrusovým nebo květinovým. To vše tu máte opravdu dokonale propojeno, tak jak to umí právě Jacques Batiny. Takže já věřím, že tedy malinko jsme vám hlavy zamotali, že už teď si určitě přemýšlíte nad vaším favoritem, který vás zaujal nejvíce. A co je úžasné, že Jacques Batiny samozřejmě si dává i velmi záležet na flakoncích, takže tady vidíte bohatě osázená flakonka Thuraya, Samia, potom po jejím boku Galia, tak to krásně do růžovo-fialkových tónů vyladěná Marrakeš. No a Bahia, přátelé, toto vydrží skutečně velmi, velmi dlouho. Opravdu máme zkušenost, že stačí kapička, jsou to silně koncentrované parfémové oleje, vidíte 20 ml flakonky, takže toto vám samozřejmě vystačí opravdu na velmi, velmi dlouhou dobu a navíc prestižní Jacques Batiny, přátelé. A dokonce 100 z vás tedy má možnost vybírat. Wow. A 899 korun. Takže stejná částka za kterýkoliv z nich, který vás nejvíce zaujal. No a samozřejmě můžete tedy vybírat podle pochopitelně vůní. A přátelé, začneme tedy takto z kraje Thuraya. Tam připomínám, hned na první přivonění ucítíte bergamot, také pomeranč, broskev. Pak se začnou vynořovat tóny jasmínu, růže, fialky, úžasné pačuly. Pačula, která

ve východním medicíně užívána opravdu velmi často pro své sklidňující účinky. Má takovou specifickou, velmi půvabnou vůni a to vše v základu navíc absolutně unikátní, dokonce dubový mech, santalové dřevo a také vanilka. No a po jejím boku samia. Tady si připomeňme, jsou to takové úžasné ovocné a květinové tóny a ještě doplněné o opravdu velmi zajímavé a zvláštní tóny, ale o tom ještě za chvilinku, protože přátelé, ano, zahoukaly nám sirény a to znamená, protože máme Mezinárodní den žen a je to pro Moravítka a protože vím, že si to tak přejete, tak abyste vonili co nejroztodivnějšími vůněmi a těmi nejkrásnějšími, wow, tak jsme vám tuto částku ještě takto vylepšili dokonce, přátelé, no tak to je neskutečné. Vy to víte, ve světě parfumérií, těch nejluxusnějších a nejvzácnějších, skutečně parfémový olej získat v té nejvyšší kvalitě, no tak to si musíme připravit opravdu výrazně, výrazně více. Ale tady v každé z těchto flakonek, dokonce 20 ml, vidíte i na první pohled, že silně koncentrované jsou. A pojďme tedy zpět k samii, protože, jak jsem říkala, tady zase další unikátní tóny, kromě právě tedy mandarinky, tak dokonce ji máte propojenou třeba s černým pepřem, takže tady, pokud milujete kořeněné vůně, ten se tu výrazně projeví a je úžasně doplněn s jasmínem, také ilang ilang, velmi oblíbená ingredience. No a dokonce také vůně sladkého karamelu, tofí, je to tak, ve spojení ještě s úžasnou pačulou a vanilkou, opravdu překrásná vůně. No a přesuneme se po jejím boku, je tedy Galia. Tady je úžasná vůně citronu, mandarinky, bergamotu, dokonce švestka je tu a krásně se spojuje s jasmíny, růžemi, fialkami, opět s pačulou a v základu potom s vanilkou a santalovým a cedrovým dřevem. No a jak jsem říkala, když se podíváme na záběry z úžasného marockého města Marrakeš, no tak potom na nás právě dýchne už z těch záběrů ta vůně orientu, ty roztodivné parvy. No a přesně tak úžasně pestrá je i tato vůně tohoto parfémového oleje. Citronová tráva, bergamot, zelené jablko, broskev, kokos, jasmín, růže, fialka, pačula, vanilka, santal a cedr v základu. Absolutně úchvatné. A co musím tedy říci, další opět velmi výrazná a velmi odlišná vůně. Každá z nich je naprosto originální. Skutečně každá voní absolutně na první přivonění odlišně. Takže podle vašich právě oblíbených tónů, které zbožňujete ve vašich parfémech, tak tedy doporučuji vybírat. A co se týče právě bahí, tak tady máte tedy tu vůni, která je nejvíce ovocná. Máte tu nejvyšší podíl právě ovocných příměsí a to jsou příměsi mandarinky, jablka, hrušky, maliny. A to vše ještě propojeno úžasně s kokosem. Já třeba tady kokos miluji a vždy bych ho nejradši dávala absolutně do všeho. Takže pokud jste na tom podobně, tak věřím, že zvolíte právě Bahiu. No a ještě ve spojení tedy opět s úžasným jasmínem, s růží, fialkou, pačulou a v základu vanilka, santalové dřevo a cedr. Přátelé, vidíte to, co já? Měli jsme tu 100 možností. Nám to tu tedy ve studiu nádherně voní. Já vám ještě můžu ukázat. Samozřejmě, pokud používáte parfémové oleje, tak víte, že vždy každá flakonka takto obsahuje právě tuto pipetku, kterou opravdu stačí nanést jenom jednu jedinou kapičku, lehce kápnout a krásná vůně tady po celý den vás bude úžasně provázet. Nejprve samozřejmě ucítíme právě vždy ty vrchní tóny, to jsou ty, které zaujmou naši pozornost jako první, no ale potom právě to je to úžasné na tom světě parfému a roztodivných vůní, že opravdu potom jsou tu ještě další dvě vrstvy, které jsou samozřejmě těmi z nejdůležitějších, protože ty jsou ty nejvýraznější, no a ty nás právě provází i po celý den, dokonce. Některé kolegyně říkali, že opravdu i 2 dny vydrží opravdu jenom pár kapiček, takže nemusíte se obávat 20 ml, to je skutečně naprosto dostačující množství.

Vidíte, jak opravdu jsou koncentrované, vidíte, jak do zlatova je to zbarvené každá z těchto flakonech právě proto, že to jsou opravdu parfémové oleje těch nejvyšších kvalit. Takže přátelé, úžasný svět Orientu, úžasný svět těch nejomamnějších, nejpůvabnějších vůní, jaké si dovedeme představit. Takže znovu připomínám, pokud milujete kořeněné, pak zvolte Samiu, kde právě černý pepř skutečně se nachází a také vámi oblíbený ilang ilang. Pokud zbožňujete ovocné vůně, no tak potom jednoznačně bahia. Pokud dáváte přednost jedinečnému opravdu propojení, kde se nachází vůně, které jste třeba ještě nikdy jindy neměli možnost ovonět, najednou Marrakeš samozřejmě a také úžasné Galia, no a Thuraya, absolutně elegantní a příměs dubového mechu, která jí dodá opravdu na unikátní vůni. No, je to úžasný pestrý svět. Prestižní francouzské značky Jacques Batiny. Pozor, pozor, 29, tedy už jen možností. No a milí pánové, dnes už jsme říkali, že ženu vždy potěšíte nádherným klenotem. A co ještě je ten dárek, který vždy udělá obrovskou radost a za který vám padne kolem krku? To je samozřejmě parfémový olej. To je samozřejmě něco ze světa úžasných vůní, úžasných parfémů, těch nejluxusnějších značek a těch nejluxusnějších vůní a tónů přírody. Takže přátelé, tento svět právě máte tedy na dosah a je to na vás, můžete pochopitelně, my je tu pro vás máme opravdu za neuvěřitelnou částkou. Samozřejmě to jsou ty jedinečné okamžiky, to se ani u nás nepoštěstí velmi často. Podívejte se, že opravdu toto je jedinečná možnost pro vás. No a přátelé, teď tedy takto na svých obrazovkách můžete se ještě podívat na všechny vůně. A přátelé, víte, která vůně vede tedy? Je to vůně bahia, ano, takže zdá se, že už se tak trochu připravujete i na léto, protože v bahii jsou to ovocné tóny. No a teď tedy, přátelé, začala velmi soupeřit se Samiou. Jak jsem zmiňovala, to je ta vůně, která je asi nejvíce kořeněná a také ještě zjemněná o karamelovou vůni. No a přátelé, pojďme tedy ještě jednou takto na vašich obrazovkách si přehrát ještě právě také všechny ty důležité informace, ať tedy znovu víte, jaké vůně se v nich nachází. Takže tady je Samia, bergamot, zelené jablko a úžasné vůně citrónu. No a později se začne projevovat vůně cedrového dřeva, také pomarančových květů a fialky. No a v základu tedy naleznete úžasnou pačulu, vanilku a pyžmo. Takže to je nádherná Samia. Pokud budeme pokračovat dále, no tak je to další úžasná vůně, na kterou tedy ještě chvilinku si počkáme, abyste měli možnost si vše prohlédnout. No a je tu Thuraya. Bergamot, pomeranč a broskev, to jsou ty vrchní tóny, které ucítíte nejdříve, ale potom začínají mi prostupovat také jasmín, květy, fialky a dokonce i vodní květy, ano, úžasná záležitost. No a santalové dřevo s vanilkou, to jsou tóny v té vrstvě základní. A přátelé, Galia, podívejte se, opět i flakonka, naprosto úchvatná, takže toto bude úžasný dárek. Tak znovu připomínám, 650 korun, pouhých 20 ml velmi silně koncentrovaného parfémového oleje, to znamená opravdu jedna kapička stačí. No a překrásná vůně opravdu vás bude provázet po celý den. Takže tedy Galia, bergamot, máme tu krásný také
černý rybis, zelené jablko, citron, mandarinka, broskev, úžasná švestka a malina. No a to vše ve spojení s jasmínem, opět fialkovými květy. No a v základu potom naprosto úžasné santalové,

To státu, no a jeho roztodivné vůně, jako by se opravdu odrazily právě v tomto parfémovém oleji od Jacques Batiste. Takže tady máme nádherný citron, bergamot, zelené jablko, také broskev, kokos, no a ve středních tónech jasmín, růže, krásná fialka a v základní potom úrovni jsou to cedrové dřevo, santalové dřevo a nádherná vanilka. To byl Marrakeš, ale my stále nekončíme, protože ještě je k dispozici dokonce i Bahia, která tu tedy byla jako jeden z favoritů. No a tady máte mandarinku, jablko, hrušku, malinu, to vše promíseno s kokosem, s jasmínem, růží a fialkou, i pačulou, no a v základu tedy potom santalové, cedrové dřevo, vanilka a bižmo. Takže to je úžasná Bahia. No a milé dámy, milí pánové, já věřím, že tedy, co se týče výběru, je opravdu tak pestrý, že možná jste právě hned nevěděli, pro co se rozhodnout, ale dobře jste udělali, pokud jste začali hned volat, protože přátelé, 23 z vás, už jen opravdu 23 z vás, kdo má tu možnost si získat ať už tedy Bahiu, Samiu, Marrakeš, Galiu nebo Turáju, která tedy může být jak vaše, tak samozřejmě kohokoliv z vašich blízkých. Dnes máme Mezinárodní den žen. Nejsou to jenom úchvatné klenoty, které si dnes od nás můžete získávat, ale také klenoty z pokladnice, z parfémové pokladnice slavné francouzské značky Jacques Batiste, 20 ml flakonky úžasných parfémových olejů, které jsou velmi silně koncentrované. To znamená, že opravdu s nimi je potřeba šetřit a stačí jedna kapička, dvě a skutečně máte ty nejkrásnější vůně zaručeny. Takže rozhodujte se podle toho, jaké parfémy, třeba právě i od Jacques Batiste, vám voní, jaké ty příměsi vás oslovily nejvíce. Jsou to spíše kořeněné nebo spíše ovocné nebo spíše dáváte přednost květinovým tónům. Takže podle toho můžete volit i dnes. Krásný výběr, 5 dokonce těchto nádherných flakonek, 5 druhů z brusu nové řady od Jacques Batiste a navíc řady, která opravdu se inspirovala úchvatným orientem. A to jsou opravdu ty top vůně. To je ten svět luxusu, co se týče parfémových olejů. Takže já tedy ještě jednou vám připomenu, pokud jste se třeba připojili k nám právě teď, ještě stále máme všechny pro vás, čili ještě teď tedy už jenom pouze 18 z vás může ještě vybírat. Ale stále tedy tu šance ještě jsou, přátelé. A Samia tedy, to je ta nejvíce kořeněná vůně. Je tu přidán černý pepř, také ilang ilang je tu přidán dokonce i tofí, vůně sladkého karamelu. Krásně se nám to doplňuje právě s pačulou, s vanilkou, s mandarinkou. No a co se týče Bahii, tak tady máte nejvíce ovocných tónů, dokonce mandarinka, zelené jablko, hruška, malina a také úžasný kokos. A potom ve středních tónech je to jasmín, růže, fialka a pačula. No a co se týče Marrakeše, tak to je velmi, velmi úžasná vůně, kde je také velký podíl ovocných vůní. Citron, zelené jablko, broskev v tomto případě. Ale ve vrchních tónech je přidán bergamot a v propojení s kokosem, s jasmínem, s fialkou a pačulou opravdu úžasná vůně. V základu téměř každého z nich naleznete cedrové, santalové dřevo a také tóny vanilky. Galia, tak to je další, o kterou si hodně voláte. Tady máte citron, mandarinku a bergamot ve vrchních tónech. Potom dokonce švestka, úžasná švestka, jasmín, růže, fialka, opět pačula a v základu vanilka, santalové, cedrové dřevo. No a turája, tak tady vrchní tóny, pouze 3 ingredience, bergamot,
také pomeranč a úžasná broskev. Takže to jsou ty první jemné tóny, které ucítíte. Potom ve střední vrstvě je to jasmín, růže, fialka a pačula. A furája jako jediná z těchto vůní tedy v sobě nese i příměsi výtažků z dubového mechu. Takže úžasná.

Úžasné tóny, které vás také zaujmou. No a k ním santalové dřevo a vanilka. Takže opravdu roztodivný svět těch nejkrásnějších deluxe vůní, které si můžeme představit. Takže milé davy, milí pánové, teď ještě stále 10 z vás může tedy vybírat a rovnou si získávejte opravdu jich vícero najednou, vícero druhů. Jeden si nechte pro sebe, druhý věnujte mamince, třetí třeba babičce, další vaší dceři. Samozřejmě můžete si udělat i zásoby na narozeninové příležitosti. Nemusí to být jenom Mezinárodní den žen. No a milí pánové, to stejné platí i pro vás, protože takovéto příležitosti velmi, velmi vzácně máte i v našem vysílání. Ale my jsme dnes tedy skutečně chtěli pro vás to nejznej. A proto v dnešní promo nabídce tento výběr z nové řady orientálních vůní od francouzské značky Giappatini a parfémové oleje, opravdu vysoké koncentrace. Takže skutečně, tak jak jste u těch nejkvalitnějších parfémových olejů zvyklí, opravdu každá flakonka má takovou tu malinkou pipetku, nanesete k jednu kapičku, dvě kapičky a opravdu krásně vám to vystačí na celý den. Někdy dokonce až do druhého dne budou na vašem oblečení, ve vašich vlasech takto úžasně tyto fantastické vůně vás provázet. Takže teď už tedy jen velmi, velmi kritické množství. Přátelé, vidíte, že s každou vteřinou další třeba i dvě možnosti, které jsou tu pro vás připravené a ze kterých tedy ještě stále si můžete vybírat třeba všechny. Ještě není vyprodána žádná z těchto vůní, takže opravdu stále z pěti druhů parfémových olejů můžete vybírat. Takže pokud milujete právě spojení těch ovocných tónů, tak nejvýraznější kombinace různého ovoce je v Bahii a taky v Galii. Ale přátelé, my teď v tuto chvíli už skutečně nemůžeme vám nabídnout více než poslední 3 minutky, které tu pro vás máme, které si můžete využít právě na tuto promo nabídku. Přátelé, ještě 6 tedy. Ano, je to tak, bohužel už jenom 6, ale stále ještě tedy máte šanci. Pokud byste se hned nedovolali našim kolegům, vůbec nic se nediví, neděje, ještě tedy máte necelé 3 minutky na to právě, abyste si na to spojení počkali. Zbytečně byste se připravili o vaše pořadí, ve kterém se dovoláte a které pečlivě samozřejmě naši kolegové dodržují. Takže ještě malinko přes 2 minutky a ještě 4 šance. Ještě 4 z vás, ať už jste to vy, milé dámy, nebo vy, milí pánové, máte šanci si tedy vybírat a znovu tedy pojďme ještě v těchto posledních chvílích k tomu, co jsou ty nejvýraznější nebo nejunikátnější vonné tóny, které vás osloví z této pětice nových orientálních vůní a parfémových olejů. Takže pokud tedy ovoce je to, co milujete a co si přejete, tak v největším poměru v Bahii a také v Marrakeši, a v Galii je to třeba tón švestky, který se opravdu objevuje právě jenom pouze v Galii. No a pokud milujete kořeněné vůně, pak jednoznačně samia, kde je přidán černý pepř, také ylang ylang a tóny sladkého karamelu tofí a nebo pačuli. No a pokud zbožňujete úžasné nové vůně, které rády objevujete, milé dámy, tak potom určitě Turaya, protože v základu má santalové dřevo, vanilku a také výtažky z dubového mechu, takže opravdu jedinečná záležitost. A teď už tedy poslední dvě šance pro úžasné dvě dámy a nebo tedy, pokud si samozřejmě získáte hned třeba od každého jeden, tak pochopitelně i 5 šťastných dam, které už brzy se budou moci navonět a každý se za nimi bude otáčet, každý vaše kolegyně v práci, samozřejmě vaši partneři, vaši blízcí se vás budou neustále vyptávat, jaká že to je úžasná vůně a kde jste ji sehnali. No dnes právě, protože je Mezinárodní den žen.

tak jsme si dali opravdu záležet a jsme velmi rádi, že tato nová řada od Jacques Batiny, té světově proslulé francouzské značky, se nám podařila pro vás získat. A tyto nové vůně, které jsou opravdu úchvatné a lidem se nám tady celým naším studiem. Milé dámy, milí pánové, krásný roztodivný svět nejkrásnějších vůní ještě stále pro vás otevřen, ale tedy jen poslední jedna možnost a vůbec se tedy nedivím, protože 650 korun, to je částka, kterou nikde jinde opravdu byste nemohli získat a za kterou byste si skutečně parfémový olej této kvality neměli možnost mít. Přátelé, nedá se nic dělat, čas nám vypršel, každopádně srdečná gratulace, vy pochopitelně i to poslední přání si v klidu ještě splňte a budu se na vás těšit zase při příštím vysílání. Mějte se moc hezky.

0: Víc pro podzim. Krásná jako maminka. Kardigany od 249 korun. Objev naše hřejivé outfity pro podzim. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách KIK. KIK. Víc než si myslíte.
1: Umí to lítat?
2: Ne.
1: Máme to teď s sebou?
2: No jasně.
1: Zabírá to hodně místa?
2: Naopak, nabízí.
3: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
5: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
6: Jasněčka!
5: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
7: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. A Skol
8: nábytek. Žijeme to s vámi.
9: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
10: Co si vezmu na sebe?
11: Zalando.
12: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým třicátinám vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
13: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
14: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
15: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
16: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
17: OK, všichni, jdeme na to.
18: Pojďme mluvit o vlasech.
19: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
18: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
19: Potřebuji účes, který vydrží.
20: Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
21: Každý rodič umí něco jedinečného.
22: Mama. Mluvit dětskou řečí. To umí maminka.
23: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
22: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
24: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
25: Allegro!
24: Allegro! To musím také vyzkoušet!
25: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
26: A mají i tuhle megatelku.
27: A věci do školy. A ještě něco?
24: Skoro všechno, tenhle kanon!
25: A co hudební nástroje?
3: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
28: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
29: Každý z nás investuje po svém. Sbíráte mince, protože vás to baví. Spoříte do zlata, protože chcete jistotu. Kupujete drahé kovy, protože jim věříte. Vyberte si podle sebe. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
30: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě.
0: Stydět se za ní.
1: Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord, vyzkoušejte vzorky zde. Tena.
2: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí z potahy na sedačky Deko doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko doma. Pohodlí, co pohladí.
4: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.

0: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
1: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
2: Allegro!
1: Allegro! To musím také vyzkoušet!
2: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
3: A mají i tuhle megatelku.
4: A věci do školy. A ještě něco?
1: Skoro všechno, tenhle kanón!
5: A co hudební nástroje?
6: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
8: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
9: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1, chuť pokračovat.
10: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
11: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.
12: Přijíždí speciální série Citroën Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na Citroen.cz.
13: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek.

0: Gamaxi. Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded. Pouze nyní v KFC.
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
4: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
5: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
6: Trápilo mě svědění a pálení.
7: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
5: Dokonce i sex se stal bolestivým.
8: Vagisan zafungoval okamžitě.
5: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
7: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
9: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí z potahy na sedačky Deko doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko doma. Pohodlí, co pohladí.
10: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
11: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
12: Ty máš vždycky něco v rukávu.
13: Mám M-Bank.
11: M-Bank. Velká malá vítězství.
14: Každý rodič umí něco jedinečného.
15: Máma, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
16: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
14: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
17: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
18: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
17: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
18: Albert stojí za to jíst lépe.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
2: Jasněčka!
1: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
3: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50%. A k tomu doprava a montáž zdarma. A
4: žijeme to s vámi.
5: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
6: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
7: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku.

0: HT dveře a máte klid.
1: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
2: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando. Teď hádám já. Je to daleko?
2: Celkem jo.
3: A už jsme tam někdy byli.
2: Mm-hmm.
3: Ale tudy jedeme prvně.
2: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
0: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
4: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
5: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
6: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord. Vyzkoušejte vzorky z dál. Tena.
7: Ah, to byl den.
6: Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
8: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
9: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
10: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
9: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
11: Každý rodič umí něco jedinečného.
12: Máma, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
13: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
14: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
15: Kuřecí popcorn, Doritos a nálož lahodné chuti. Nové Doritos Loaded, pouze nyní v KFC.
16: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
17: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
18: Allegro!
17: Allegro! To musím také vyzkoušet!
18: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
17: A mají i tuhle megatelku.
19: A věci do školy. A ještě něco?
17: Skoro všechno, tenhle kanón! A co hudební nástroje?
20: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
21: Přijíždí speciální série Citroen Collection s top výbavou a slevou až 134 tisíc. A ikonické Berlingo. Ke svým 30. vám naděluje zvýhodnění až 140 tisíc. Více na citroen.cz.
22: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz, 135 let s vámi.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
2: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
3: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
4: Záběry, které tu vidíte, jsou doslova moderním zázrakem. Kamera, která natočila tenhle film, je totiž vyrobená výhradně z věcí z hobby marketu. A s přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit. Dokonce i funkční filmovou kameru.
5: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku, háte dveře a máte klid.
6: Objednejte si háte dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg a kanadské borůvky 125 gramů s aplikací za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
7: Ochutnejte speciality inspirované francouzskou kuchyní. Přijďte si od pondělí do Lidlu pro salám s vlašskými nebo lískovými ořechy za 69,90. Francouzskou bagetu jen za 4,90. A sýr Oval Classic jen za 34,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Datart nákupy.
10: Dokonalý zážitek z pohodlí gauče vám dopřeje televize TCL za super cenu.
11: Hned tam jedu.
10: Datart.
12: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
13: Ano. Ano. Ano.
12: A tohle?
13: Mm-hmm.
12: A tohle?
14: Ano.
15: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: A tohle?
13: Ano.
15: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
16: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
18: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.

0: 135 let s vámi.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
2: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
3: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko doma. Pohodlí, co pohladí.
4: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
5: Allegro!
4: Allegro! To musím také vyzkoušet!
5: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
4: A mají i tuhle megatelku.
6: A věci do školy. A ještě něco?
4: Skoro všechno, tenhle kanón!
7: A co hudební nástroje?
8: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.

0: Lost over the cliff. Gone forever.
1: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
2: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
3: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma.
4: Žijeme to s vámi.
5: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
6: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
5: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
7: Co si vezmu na sebe?
8: Zalando.
9: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Datart nákupy. Za skvělou cenu získáte i vysavač ETA se sadou pro péči o zvířecí srst.
2: Ne, tam jedu.
1: Datart.
3: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
4: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
3: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
5: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu Hobby Marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Dokonce i kameru.
6: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
7: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
8: Jasněčka!
7: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
9: Proti nezvaným hostům. Proti požáru. Proti hluku. Háte dveře. A máte klid.
10: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
11: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
12: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Umí to lítat?
3: Ne.
2: Máme to teď s sebou?
3: No jasně.
2: Zabírá to hodně místa?
3: Naopak, nabízí.
4: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.

Bedazzled! You made it!

0: Dobrý, pozrieme.
1: Sú tam, nikudy.
2: No se puede decir.